Radio které milujete. Hity, které milujete.

0: Je úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: nás tří.
1: Čas. Radio Čas.
2: Je můj svět, prosím vás, odpustíme.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
3: I swear to God, I'll survive.
1: Milujete. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Radio Čas.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Rádio Čas. A já se zamiloval. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nimi jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Rádio Čas.

0: Pizza Tart uvádí Dny Marian.
1: Dny Marian, jo.
0: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Marian. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D4.

0: 8 v oblasti Jeseník nad Odrou ve směru na Frýdek Místek. Je zde zúžený pruh a provoz je převeden do protisměru. Dále buďte opatrní na Olomoucku v ulici Na Loučkách. Kvůli stavebním pracím je komunikace uzavřena. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku čím dál častěji radí se zdravím umělá inteligence. Své zdravotní problémy s ní řeší velká část obyvatel. Nejčastěji jde o mladé lidi mezi 18 a 34 lety. Ptají se hlavně na možné nemoci nebo řeší duševní zdraví.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji letos přibylo případů nemocí přenášených klíšťaty. Do konce srpna lékaři evidovali 54 případů klíšťové encefalitidy a více než 1000 případů lymské boreliózy. Riziko přitom s létem nekončí. Klíšťata mohou být aktivní i na podzim. Odborníci proto upozorňují na opatrnost při pobytu v přírodě, hlavně během houbařské sezóny. Rožnov pod Radhoštěm má hotovou první etapu nové cyklostezky a cyklotrasy Pindula. Úsek dlouhý více než 2 kilometry tak propojuje Zlínský a Moravskoslezský kraj. Více nám řekla mluvčí města Adéla Kousalová.
2: Nová trasa přináší cyklistům i pěším bezpečnější možnost překonání Pinduly a zároveň navazuje na již vybudovanou infrastrukturu na straně Trojanovic. První etapa zahrnuje novou asfaltovou stezku pro cyklisty a chodce a navazují cyklotrasu vedenou po stávající místní komunikaci pod Pindulou.
1: Rádio Čas, sport.
0: A fotbalový víkend nabídne dva zápasy s ostravskou účastí. V Šancelize se v sobotu od 18 hodin utká Slovácko s Baníkem Ostrava na městském stadionu Miroslava Valenty. V neděli pak Baník Ostrava B přivítá v Šance Národní lize Ústí nad Labem. Hraje se od 14:30 odpoledne na městském stadionu ve Vítkovicích.

0: milujete. Tak přesně 6 hodin, Lenča, Radim a datum 18. září, což je hlavně pátek, to znamená víkend za dveřmi.
1: Krásné dobré ráno a dneska svátek bude velmi rychlý a jednoduchý.
0: Jakože se ti nechce vymýšlet, nebo že to rychle uhádnu?
1: Že to rychle uhádneš. Slova jsou jen kapky deště a ty prosíš.
0: Krištof?
1: Ať padám ještě.
0: Ať prší ještě.
1: Ať prší ještě. Ano. Je to Krištof.
0: Krištof je v kalendáři, já tam taky nevidím nic jiného, takže opravdu rychlovka, jak jsi řekla.
1: Samotný Krištof v kalendáři, všechno nejlepší.
0: Lenča Líšková.
1: Radím se Beslabednář.
0: Pomalu se probouzíme, protahujeme, pijeme první, no ještě ne kave, ale čaje a podobně, tak jestli to máte taky, přidejte se a my dodáme hity, které milujete a spoustu dalšího navíc.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Já se omlouvám, Lenča si potřeboval něco dopsat, tak jsem přidal ještě jednu písničku.
2: To není pravda, normálně mu to ujelo, jo?
1: Možná. Před víkendem hity, které milujete a někdy i dvě za sebou s Lenčou a Radimem na Radio Čas. Hezký nový den a letem světem internetem, kde jsme pro vás taky, jo? Na CZ Radio.cz se podíváme k sousedům, jak jsem pochopil.
2: Ano, ano. Dobré ráno.
1: No, nevím vůbec nic, ty jsi jenom říkala, jestli jsem o tom slyšel.
2: Mě to pobavilo. Prostě partička slovenských studentů jela do Anglie a potom z Anglie zpátky. No a ve Francii ta vedoucí toho zájezdu řekla, vy už dál nepojedete. Zbalila část studentů, odjela s nimi a 6 studentů, včetně učitele, nechala prostě na nádraží. A čauky mňauky.
1: Důvod známe nebo všechno kolem?
2: Zlobili v noci.
1: Je takhle, něco, ale jako sněženky a machři, jo,
2: no,
1: dá se
2: jako
1: říct.
2: Dost, no.
1: Počkej, ještě víc?
2: No, ne, prostě normálně dělali v tom ubytování, kde byli, tak rámu, spráskali dveřmi, ťukali na všechny okolní dveře, no prostě hodně, hodně zlobili.
1: Tak a teď budu kopírovat opravdu, a já se k tomu přiznám, Lení, jo, budu kopírovat řadu z nás, kteří buď to jsou ve víkendu, anebo jako ještě neprobuzení, já probuzený jsem, jo, ale odešel jsem.
2: No,
1: z těla,
2: no.
1: Když jsi říkala první půlku. Takže prosím tě, jenom ještě jednou, oni jeli na výlet a ona je vyhodila někde na půl cesty?
2: Ve Francii.
1: Ve Francii.
2: Ano.
1: Je jim víc než 18?
2: Myslím, že to bylo mezi 15 a 17 lety.
1: Počkej, takže i když je to trest velkým, té nehrozí nějaký postih, no. nebo povídej přehání, no?
2: Počkej, takže to bylo za to, že zlobili, jo? Samozřejmě s tou skupinkou 6 studentů, kteří zůstali v té Francii, tak tam zůstal i učitel.
1: Pedagog, to je chytré, no. Ano, ano.
2: Ale domů se museli dokodrcat sami na vlastní náklady. Teď je z toho velká kauza. A tedy rodiče podali trestní oznámení na tu organizaci, která organizovala ten výlet. Ovšem, všichni rodiče také podepsali papír, že pokud by se chovali studenti nevhodně nebo narušovali nějaké pořádky, tak můžou být z toho výletu okamžitě vyloučeni.
1: To se dělá dopředu, ano, to už jsem slyšel na více místech. Ano.
2: A vrací se na vlastní náklady, takže tam k žádnému porušení v podstatě nedošlo. Jediný, koho mi bylo fakt líto, tak byl ten učitel, který teď musel těch 6 lidí dostat domů.
1: Teď mě jenom zajímá, myslíš, že to bylo, nebo takhle jako, že dostal potom jako do kasičky od kolegáčku, nebo jako, že
2: jako
1: taky,
2: nevím.
1: Napadlo mi totiž, že si nezlobil taky v noci, víš?
2: Myslím, že ne. Myslím, že ten to fakt schytal, že tam nemohl nechat.
1: On byl ten štít.
2: On byl ten štít, ale jinak teda studenti si to budou dlouho pamatovat a myslím si, že už takové kulšárny dělat nebudou. Jako já tak trošku stojím na straně té paní vedoucí.
1: Já to řeknu jinak, jo, já teda jsem nikdy nebyl zlobivý student, já jsem byl vystrašený a pod stolem, ale to je jedno, ale jak mě moji blízcí znají, kdyby mě takhle vysadili, tak já tam zůstanu, protože na vlastní náklady bych se z Francie do České republiky nedostal.
2: No.
1: Hlavně před výplatou.
2: No, tak jasně.
1: Takže to je to jakoby klobouček všem, že měli vlastně ty prašule ještě.
2: Jo,
1: na to,
2: jo. Tak rodiče samozřejmě zasáhli a oni se strašně jako durdili, že se jim mohlo po cestě cokoliv stát a podobně, že prostě, že to bylo jako nebezpečné, ale tak zase
1: tak jako byli
2: vás
1: s pedagogem, že jo, to by se jim mohlo něco stát, i když budou s druhým pedagogem,
2: no, jasně,
1: že jo?
2: Byli s pedagogem a hlavně přece jenom Francie, nebo oni prostě dojeli do Frankfurtu a z Frankfurtu už sem, že jo, takže, no. Ale jako líbí se mi to, víš, jako představ si, že jsi vedoucí toho zájezdu a máš ty koule na to říct, podívejte se, děcka.
1: A dost.
2: Tak takhle ne.
1: A dost, opravdu.
2: Jako mě to trošku je sympatické.
1: Ještě by mě napadlo, jako že kdyby to byla dvojice, pouze dvojice pedagogů, že to byl muž s ženou, jako manželé, chápeš?
2: Jo, ano. Ne.
1: Pojdi s nima.
2: To si je nech.
1: Hele, člověk by řekl, jako, že nové tresty nebo motivace k lepšímu chování už se nevymyslí,
2: no.
1: A ono jo,
2: vidíš to.
1: A ještě to má jako počkrábnuté ve smlouvě.
2: Navíc si procvičili jazyk, že vyzkoušeli si prostě takovej Asia Express po evropsku.
1: Tak pokud nás tam náhodou posloucháte, někdo z vás, nebo se to týká třeba vašich potomků na Slovensku, takže zdravíme, kdykoliv, jo, CZ Radio.cz, rádi o vás budeme mluvit.

0: Ranní čas s Rádiem Čas, s Lenčou a Radimem, zlatá věta Rádia Čas i dneska přináší 1000 korun a tuhle výhru si určitě užiju.
1: No, tak to rozhodně, ale to není dnešní zlatá věta.
0: To je ona.
1: Ano, je to je ona.
0: To je ona, představ si to.
1: Já jsem vás normálně napínala.
0: My to opravdu máme tento týden tak, jakože ty věty zní, jako bychom je říkali. Takže oni, i včera to bylo podobné.
1: Ale oni trošičku, malinko, já nebudu říkat tu včerejšího, já si ji totiž pamatuju. A tak malilinka to byl takový stejný vibe.
0: Jo. No. Říkáme už takhle pro ranní skřivany, protože dneska máme spousty povinností, ale ono to směřuje k tomu, že po 8 máme vzácného hosta a bude o čem mluvit, takže ještě jednou si zapište, nebo vy první, kteří jste nevychytali včera odpoledne, tuhle výhru si určitě užiju, to jen tak na okraj, jo, protože i dneska budeme volat až 7krát, že jo?
1: Mimochodem 1000 ve hře pro všechny registrované na časradio.cz a já jsem si říkala, že bychom vás mohli tak trošku navnadit a inspirovat. Takže Rádio, kdybys teďka dostal 1000, teďka bych ti takhle plácla na stůl, tak co bys si spořídil? Čím bys si udělal radost?
0: Pro mě málo. Jako já jsem pořád uvažoval jako něco.
1: Rádio, propagujeme naši soutěž, nemůžeš říct, no ne, a jak na mě je to málo.
0: Pak jsem uvažoval, že bych se zašel jako nějak do lékárny na pro nějaké ty jakoby vitamíny a podobně, které bere člověk průběžně. Fakt jsem uvažoval strašně prakticky, jakoby, jo. Ale v rámci té odměny, takhle, už je to na hraně, co jsem tak zaznamenal, protože trošku zdražili, ale jako plus minus jsem na hraně nějaké dobré, lepší masáže. Jo, ale někde už to přesáhlo i tu 1000, jakoby, pokud tam chce člověk být třeba hodinu nebo 90 minut, jo.
1: No.
0: Takže asi bych si přispěl na nějaký jako vypnutí mozku i těla.
1: Mimochodem, kdybys chtěl skvělého masára, tak ti můžu doporučit.
0: To muž?
1: Ano.
0: Dobře.
1: A je moc pěkný, teda jako má manželku, ale tak co jako, že?
0: Nikdo není dokonalý. Jinak před minutou bylo 6:45, nový den si žádá čerstvé horoskopy. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Také pátek bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi opačnými. Dá se tedy říci, že by se ve všem, co se bude dělat i plánovat, mělo dařit. Nicméně vztahy i nadále budou komplikovanější. Zde se vyplatí být ve střehu a vstřícní. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozy budou poněkud zpomalenější. Býci se mohou chovat necitlivě a panen se bude držet štěstí. Báhy se mohou častěji setkávat s podrazy a podvody. Vodnářům se bude dařit v oblasti vzdělávání a poznání a kolem blíženců může kroužit nová láska. Hradci se budou věnovat především dětem a domovu. Štíři budou mít schopnost manipulovat s ostatními a rybám se bude dařit v profesních aktivitách. Střelci mohou v rámci své kariéry potkat někoho hodně zajímavého. Berani mají dobré vyhlídky na milostná dobrodružství a lvy se budou vyznačovat jistou úporností. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.
4: Tak když spolu spíme, na bytě tě

0: Takhle. Řekl jsem mu do 3 minut, jo? Je v pracovním procesu. Mimochodem za tým Rádia Čas by měl čistě teoreticky za chvíli dorazit kolega Martin Fabík, ale je jakoby ve fázi přípravy zpráv na celou a podobně, že jo?
1: Marťo, kde jsi?
0: Mám pro něho skočit?
1: Marťo, pojď za námi, on neposlouchá.
0: Já pro něho skočím. Mimochodem stejně se taky budem ptát, tak klidně nahoď i dnešní otázku pro tento den, protože tam se vyřádíte každý.
1: Ale teda v poslední velké době. Zklamání, že nás neslyší, že nás ráno neposlouchá.
2: Je, byl ve střižně.
1: Aha, dobře. Tak prosím vás, téma dnešního dne, než se tady všichni sejdeme ve studiu, tak nás zajímá, jaké bylo vaše největší filmové zklamání. Nejsem si jistá, jestli ta otázka není jako přímo pro mě, že budu hudrat. Budu muset vzpomínat a budu hudrat.
0: To já si taky zahudrám. Mimochodem, Marťa byl úplně v klidu, takže jenom špatný odhad času, ne, že by zapomněl, protože on, jo, už se chystám.
1: Ahoj,
0: ale říkáme si v pracovním procesu. Jinak krásný den a hezký skoro víkend. Marťa nám opět oblažil naše mozky několika hádankami, takže můžete si vyzkoušet, jak vám funguje v pátek ráno 18. září mozkovna.
1: A já jsem to ještě vůbec nečetla, takže já teď to budu normálně z čisté vody brát.
3: Tak pojďme na to.
0: No tam jsou zase ty hádanky první, tak to si řekněte sami.
1: Tak jo, tak moje hádanka první je, co může cestovat po celém světě, aniž by to opustilo svůj kout?
0: No, tak třeba klíče, že jo, které máš v kapse, když cestuješ.
1: Ne, já si myslím, že jsou to vlasy. Jak to, že ne, teď máš kouty ve vlasech a všude je nosíš sebou?
0: Už to říkáš Marťovi.
3: Já tam skryté ty kouty, takže nejde to vidět.
0: Takže ještě jednou.
1: Co může cestovat po celém světě, aniž by opustilo svůj kout?
0: Ale je to něco, co máme u sebe, ne? Asi logicky.
3: To se dneska moc nepoužívá právě už. Aha. No, ale když se to používalo hodně.
0: Kompas to není.
3: Když se někdo jako dorozuměl, napsal si...
1: Pero!
3: No, je to poštovní známka.
0: Pani, prosím tě, požijená slova.
1: Ale ta známka.
3: Poštovní známka.
0: Jo, v koutě, ano, přesně tak. Ano, co?
1: Podobnou hádanku nám dávala naše kolegyňka, bývalá Kristýnka. A ona úplně stejně, jsme tady hodinu vymýšleli, co v koutě stojí, co tam je v té domácnosti a byla to poštovní známka.
3: To poštovní známka, ano.
1: Prosím to už mě štve, tady ta hádanka.
0: No prostě tak, Anča se vyjádřila. prosím tě, teď si odpověď sama, protože já tam zase vnímám něco jiného.
1: Dobře.
0: Ano. Nejsem živý, ale mohu růst.
3: Ano.
0: Nemám plíce, ale potřebuji vzduch. Co jsem?
1: No,
0: to je květina, ne?
1: Dudy ne.
0: Ne, květina je živá. Dudy? Tak když si zajdeš...
1: Ne, co? Dudy, myslím ten hudební nástroj.
3: A voda, voda mě zabíjí, je napověda ještě.
0: Nemám plíce, ale potřebuji vzduch.
1: Voda a voda mě zabíjí, ale rostu jako, ale nejsem živý.
0: Marťa ukázal, ne takhle, to taky ukazuješ něco, co třeba někdo dělá.
3: Tak takhle.
1: On ukazuje rukama, ale já nevím, co to je, a tak
0: Marťa,
1: mi to přijde.
0: Tam má ještě asi 10 otázek, takže
3: dobře,
0: to
3: uznáme. Je to oheň.
0: Oheň, nejsem živý, můžu růst, nemám plíce, potřebuji vzduch. Ano, je to oheň, ano. Já navážu, co má klíče, ale neotevře zámky. Co má klíče, ale neotevře zámky. U hádanek jsem vždycky podrážděný.
1: Víte, jak si připadám, jak v pevnosti Bojard.
0: Počkej.
1: Jak otec Pura.
0: Já jsem chtěla pak klíče, a to není.
1: Jo, a teď začneš tlačit, jo, jakože, co má klíče, ale neotvírá zámky.
0: A oni, řekl, a podobně,
1: takže klíče, takže žádný klíč nezatýkáme.
3: To klavír.
1: Aha.
0: Klavír má klíč?
3: Ano.
1: No,
3: má
1: jako
3: klíče,
1: jo.
3: Ano.
0: Fakt?
1: No, jakože, no ty hudební klíče, ano, ne? Hudební, jak se tomu klíče, říká, ano. Ty notové, no.
0: Leni, ještě?
1: Moje matka je voda, můj otec je obloha, když jsem mokrý, jsem šedý a když jsem suchý, jsem bílý. Co jsem?
3: To byste mohli vědět, to vidíme každý den skoro.
1: Mrak?
3: Ano, mrak.
0: Super. Ale kdyby to neřekl, vidíme každý den, tak to ještě stojíme.
1: Já jsem normálně, mě hned beton. No.
0: Leni, prosím tě, poznej interpreta, jo?
1: Jo.
0: Věř mi, to je ta na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná. Ne, máš jenom uhadnout interpreta, nespívat. Martin tady červeně napsal, nespívej.
1: To je to, 3 oříšky pro Popelku.
0: Takže mimo jiné.
1: Iveta Bartošová.
0: No. Tak, přesně tak.
1: Já mám. Před tuzákom stojí rád, dlhý pomalý, v tlačenici musíš stať, ticho dostali, v konzervách a v plechovkách od Coca-Coly, také čerstvé ticho, ach, až to zabolí.
0: Tým Palo Habera.
1: Miluju.
0: Reklama na ticho, ne?
3: Ano, přesně.
1: Miluju.
0: Tak poznej film podle indicí, Zoo, Pruhy, Král, Tučňáci, Ostrov.
1: Madagaskar. A já mám poznej film, seriál podle indicí, fotografka, máma, kouzelník, druhá versus první.
0: Ještě jednou, prostě.
1: Fotografka, máma.
0: Druhá nebo první?
3: Ano.
0: Tak se to jmenovalo?
3: Ano. Jste mám.
0: Susan Sarandon a Julia Roberts.
1: Vůbec nikdy jsem to neviděla.
0: A prosím tě.
3: Hraje ta písnička oblíbená.
0: Ne, prosím tě, v tomhletom stavu mysli, opravdu na to nekoukej, jo?
1: Jo.
0: By se vyřvala do polštáře, věř mi.
3: Je to silný film, ano.
0: Marťo, když jsme u toho, dneska se ptáme všech, milí posluchači, ano. I vás, i když člověk musí asi zapřemýšlet, ale zatím největší filmové zklamání, film, který tě opravdu zklamal, to je jedno, jestli letos nebo před 100 lety a podobně, každý máme nějaký, který říkáš už nikdy víc, jo?
3: Asi Pokračování dědictví. Druhý díl, nemůžu říct jako celý název.
0: Já mám pocit, že jsem něco podobného viděl i na Facebooku, i když nevím, jestli to byla jednička, ale
3: jednička byla super, že?
0: Vzpomněla na něco?
1: No jasně. Já mám jako velký zářez, byly to nejzbytečnější 2 hodiny mého života.
3: Ano.
1: Kdy jsem čekala, že se něco stane, že to jako bude kvalitní a nestalo se, a to je Batman versus Superman.
3: To jsem neviděl.
0: Vím, prostě jak slyšel jsem o něm.
1: Chápeš, ty čekáš celou dobu na to, že se porube Superman a Batman a ve chvíli, kdy se rubou nejvíc, tak jeden z nich zařve: Marto! A ten druhý řekne: tvoje máma se jmenuje taky Marta. A Superman říká: jo, moje máma se jmenuje taky Marta. A Batman říká: moje taky, tak budem kámoši.
0: A byla to parodie, nebo ne?
3: Jako, že jsou sourozenci, nebo ne?
1: Ne, nejsou, ale prostě něco mají společně. A nakonec teda jako se nedorubou úplně a začnou být jako přátelé.
3: Takže žádné vyvrchování.
0: A rubali se v těch oblecích, nebo už byli svlečení? Jo, dobrý, v pořádku. Já to jako hledám všude.
1: To je strašný.
0: Takže vás poprosíme, ať taky přispějete nejenom na Facebook, ale taky WhatsApp číslo.
1: 7766 12 800.
0: Tak Marťo, díky moc a zhruba za hodinu se tentokrát budeš ptát už oficiálně, ano, protože máš tak. Víš, nevíš s dnešním datem. Všem krásný pátek.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Žijeme to s vámi každé ráno, každé vstávání, všechno, co nám dělá i někdy nedělá radost, tak dřív, než se podíváme tam, kde to bude zítra opravdu prýma, tak ze života s Lenčou a Radimem na rádiu Čas, takovou alfou omegou těch našich rán je i kave, co si budem povídat, ano. Jo? Ty jsi měla teď pauzu, ale teď zase začíná období, kdy si možná sem tam nějaké dáš
1: po ráno? Ano. Ale trpím s tebou teďka, protože to ke mně zaválo.
0: Mimochodem, já fakt nejsem snob, jo? Já vypiju skoro každé kave, akorát je zvláštní a používám pořád ten stejný stroj u nás. Jak je možné, že jeden den jako je fajn a dneska, když jsem si srkl, já si dělám takové větší preso, skoro až lungo, tak já tomu říkám popelník.
1: Ano.
0: Je to esence popelníku, ale zkus okomentovat a klidně si srkni, prosím tě.
1: No to teda jako...
0: Ale jo, proboha, zase.
1: Já nevím, jako... a chceme naše posluchači jako...
0: Jo, tak já říkám, žijeme to s vámi, neříkej, že to nikdo nezažil na pracovišti nebo doma.
1: Fujky.
0: A je to zvláštní, a myslíš, že jako dosypali přes jako včerejšek?
1: Tam může být jiná káva.
0: Jiná zrna a podobně?
1: No jejky. Víš, čím to je?
0: No ale hlavně...
1: Přátelé, já vám řeknu, co to dělá.
0: Ne, opravdu, ale když si tomu čichneš, no. Tak je to takové ti kamarádi kuřáci, ano. Kteří byli zrovna venku na pauze.
1: Že je to hnusný.
0: No,
1: je to tím, že některé levné kávy, oni jsou přepražené. To jo, je, jak kdybys to spálil.
0: Já vím.
1: No a to, když potom dáš do kávovaru, který je jako fajn, ale nebudu se k němu vyjadřovat, tak vlastně v podstatě ti to udělá tohle.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Tak jak říkám.
1: A vzhledem k tomu, že ty už znáš, jak chutná dobrá káva, když já ti nosím, když nemáme takové divoké období a jsem schopná to zajistit, takže prostě víš, že tam je rozdíl. No.
0: V přímém přenosu teď přišla rada od Honzy. Honzo, zdravím vás, mimochodem sympaťák. Musíte sem tam vyčistit mlýnek v kávovaru. No, to asi jo, akorát já říkám, vím, protože tady velký mediální dům pořád jakoby lidi pijí a tak, já mám pocit, že pokaždé dají jinou šarži, nebo ano. Jakoby doplní jako jiný vzorek.
1: Jiný a to, balík.
0: Jo, protože včera úplně naprosto v pohodě, no. Jo, takže já tak, ale zlatý jste.
1: My bychom potřebovali nějakou spolupráci s nějakou pražírnou, ale zase kdybychom měli spolupráci s pražírnou, tak tady by to bylo prostě na tuny. Ta káva.
0: Každý den téma, jakoby no. Kávové a podobně. No, uvidíme, pojďme to rozdělit a teď se opravdu těšit, protože to, co pro vás máme, se netýká jenom chlapů, ale opravdu celých rodin.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
0: Ještě jednou krásné ráno, těšíme se na víkend a to doslova těšíme, protože i s naším mobilním stanem a dá se říct i vysílacím studiem budeme i tentokrát na dnech na to 2026. Mimochodem koukal jsem na předpověď, nikdo nezmrzne, sobota fajnová, neděle možná mraky, ale rozhodně to nebude takové, jak občas chodili jako v bundách a skrývali se před deštěm. Jo,
1: dokonce by nemělo pršet, takže spíš takové pohodové počasí, ani se neupečete na tom letišti v Mošnově, takže pohodička. Jinak podíváme se na nějaké praktické informace, protože přece jenom tento víkend 19. a 20. září už to vypukne. No a na největší bezpečnostní show ve střední Evropě, která se bude konat na mošnovském letišti, dny na to, jak už jsme říkali, se chystají samozřejmě i policisté Moravskoslezského kraje a kromě dynamických a statických ukázek své práce budou dohlížet taky na dopravu, jak nám to uvedla jejich mluvčí Soňa Štětinská.
0: Soňo?
3: Pro moravskoslezské policisty je klíčová i doprava. V terénu jsou desítky dopravních policistů, jak na pevných stanovištích, tak mobilní, včetně motohlídek. Dopravní situaci monitoruje i policejní vrtulník. Každá silnice má určitou kapacitu a je zde množství vozidel na jednom místě a v jednu dobu. Mohou se tady tvořit kolony. Počítejte tedy s případným zpožděním. Platí to zejména pro cestující, kteří mají plánovány odlety z letiště. Policie zřídila dopravní informační linku číslo 723 759 733, kde se řidiči mohou zeptat na aktuální situaci. Sledujte také policejní sociální sítě stěžejně X. A doplním, dodržujte pravidla silničního provozu, respektujte pokyny policistů a buďte na cestách ohleduplní. Při jízdě i parkování pamatujte na zajištění průjezdnosti pro složky integrovaného záchranného systému. Prostě, ať je vaše cesta bez vážnějších komplikací.
0: Mimochodem tohle telefonní číslo budeme připomínat samozřejmě i zítra ráno, kdy už od 8 hodiny budeme mapovat, jak tentokrát průjezd je nebo není. Já bych se možná ještě zeptal, nějaká praktická rada pro všechny. všechny návštěvníky, i když víme, že policisté Moravskoslezského kraje si to tam budou ňuňat a hlídat?
3: Akce láká desítky tisíc lidí, takže pro policisty je naprostou samozřejmostí a prioritou zajištění bezpečnosti návštěvníků. Mm-hmm. Dohlížíme také na veřejný pořádek, plníme ale i množství dalších úkolů. V areálu a okolí můžete vidět zejména uniformované policisty. Návštěvníky žádáme, aby byli pozorní na své osobní věci. Po odstavení vozidla na parkovišti zkontrolujte, zda je automobil uzamčen a bez otevřených oken. Neponechávejte uvnitř odložené věci, zejména cennosti.
0: Soně, děkujeme, ještě se uslyšíme už po 7. hodině. V každém případě to je takové kouzelné, ano. Na závěr vlastně toho povídání, ta realita toho života, my se těšíme na nějakou akci celý rok a stejně musíme myslet na to ještě, ať si všechno ohlídáme, protože lidi jsou prostě lidi, no.
1: No, takže 19. a 20. září tento víkend, dny na to na Mošnovském letišti a my u toho budeme s vámi.
0: Byla to stíhačka dobrá, že jo?
1: No, to byl spíš vysavač.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Žijeme to s vámi s Rádiem Čas, aktuálně Lenča a Radim. Jenom připomínáme, na co se dneska ptáme, protože potřebujete si nad tím popřemýšlet.
1: Jaký byl váš nejhorší filmový zážitek?
0: Takže kdyby cokoliv, a jedno, jestli to bylo jako letos, nebo 10 let zpátky, a třeba x let zpátky jsme měli velkou diskuzi s kamarádem Marťou.
1: No.
0: A ona je to asi filmová klasika, ale tam jsme se jako málem zhádali. To je Modrý samet. Modrý samet, režisér Twin Peaks.
1: Já vím, ten...
0: Mulholland Drive a spol.
1: No, to je ten,
0: co... Nedávno odešel do Kunštíckého nebe.
1: A to je ten, kterému já nerozumím. David Lynch.
0: Děkuju moc, omlouvám se, mistře. Tak to byl teda porod. To jsem teda nezvládl, to jsme si opravdu jako diskutovali hodně dlouho. Takže...
1: Ale já třeba ten Mulholland Drive, ale je teda pravda, že jsem to viděla před mnoha lety. Ale jako vůbec nechápu, o co šlo.
0: Dobře, takže jako on má takové, jako říkám, vibe, ale ona se říká, že ten Modrý samet je taková jakoby vlastně vizitka jeho díla, tak to jsme se zhádali. Nicméně, jako jak s námi sdílíte všechno, reagujete na všechno, co říkáme. Než jsem si to rozklíčoval, Helenka se nás ptala, jestli můžeme ještě zopakovat, kdy budou znovu začínat Chobotničky. A teď jsem nevěděl, o co go, ale pak mi docvaklo, protože my jsme zvali i do Didy dětského světa.
1: Ano.
0: To je taková naše srdcovka. Připomínali jsme nový projekt Tlárna, ale Chobotničky, to je cvičení batolat, jo, z rodiči, dokonce to vedou lékařky, tak prosím vás, pokračují opět od 21. září, jo. Didy, dětský svět v Ostravě, kousek vlastně od ostravského Globusu, takže od 21. září, tedy po víkendu, a pokud se nepletu, každý čtvrtek do pota.
1: Tak, a víc informací na didysvět.cz.
0: Proboha, proč to říkám, ano, přesně tak, webovky to jistí, didysvět.cz, tak. Mimochodem, jo, vlastně jsem zapomněl, já se s tebou nebavím.
1: Jo, aha.
0: Jsem zapomněl a i když jsem profík, tak vlastně s tebou nemluvím.
1: Rádi se mnou nemluví, no, ano, protože já jsem porušila asi den po tom, co jsem to řekla, věc, kterou jsem řekla.
0: Byla pozérka hlavně,
1: aha.
0: Protože takhle fenomén zrádci, který pozor, než jsme to rozklíčovali i s kamarádem, on má oficiální premiéru v neděli, pokud se nepletu.
1: Jo, takže prosím
0: protože
1: vás.
0: Protože tohle to jsou předpremiéry online cestou pro ty, kteří si třeba platí aplikaci a tak dále.
1: Ano,
0: jo, tak
1: takže jenom. Prosím vás, jenom pokud čekáte ještě na díl zrádců v televizi, tak teď chvilku neposlouchejte, budou
0: ano,
1: spoilery.
0: Ano, přesně tak. Nemuseli být, protože Lenča, kterou navinuli na to, že tentokrát to bude díl bez celebrit, se na to moc těšila a potom se dozvěděla, že minimálně dva lidi jsou mediálně známí, řekneme to takhle.
1: Ano.
0: A princezna mi asi třikrát tady ve vysílání opakovala, tedy já se rozhodně koukat nebudu, já mám jiné starosti a tohle to je úplně ti tvůrci třetí řady mě zklamali a ten můj Kruk, Kruk se jmenuje, režisér?
1: Kdo?
0: Kruk?
1: Ano, ano.
0: Já, ano, já tak proto...
1: Markus Kruk.
0: Já mám pro něj velkou slabost, on úplně režíruje takhle, ale teď mě jako to mě lidsky zklamalo.
1: Ano.
0: Včera mi pípla zpráva, Ráďo, prosím tě, já jsem se podívala, smíš mě potrestat, ale je to boží, už po 20 minutách.
1: To smíš mě potrestat tam samozřejmě nebylo, bylo tam, že jsem polevila a podívala jsem se, ano. Já jsem tady byla velmi zásadová a říkala jsem, že politika do... jako této show nepatří.
0: Ano, protože je tam dáma, která s politikou nebo s tím politickým světem má co dočinění okrajově, ale má.
1: Ale má.
0: Já dokonce viděl ukázky dřív než ty, i když nemám ani zaplacenou aplikaci, ale prostě když se po ránu člověk kontroluje mobil a jezdí mu taková ta scrollovací videa, tak najednou už tam vyjížděly právě ukázky a než jsem vůbec nepochopil, že jsou to zrádci.
1: No.
0: Protože takhle mi řekni, ty znáš ty předchozí série.
1: Já znám, no.
0: Tam nebyly žádné jakoby, že to trošku právě připomínalo námi zmíněno pevnost Boajara a podobně, že jo?
1: Ne.
0: Takže v tom prvním těle bylo něco akčního, je to tak?
1: Já musím říct, že teda jako klobouk dolů.
0: Pozor, spoilery, malé spoilery, jo?
1: Malé, jo. Samozřejmě já stále nesouhlasím, ale viděla jsem rozhovor s Markusem Krugem a on říkal, že to kastovali před, já nevím, rokem nebo před víc jak rokem, kdy ta kauza nebyla. Takže dobře, ale pořád se bavíme o Zdislavě Pokorné, která já si prostě myslím, že by politika neměla být v této show.
0: On v tom rozhovoru zmiňoval zase možná v jiném Mladého Špačka, to je zase jako známá v podstatě světa internetového světa, pardon, hvězda internetového světa, a taky říkal, že se moc bojí, jako jestli bude hrát regulérně, anebo tam bude mít show, jo, ale myslím, že naznačil, že hrál.
1: Zatím hraje, určitě. No, každopádně, ale prostě jsem to nedokázala vydržet, protože zrádce miluju. A jsem nadšená, je to jako obrovská, je to jak filmový svět, už to není vůbec nějaká televizní tvorba, je to prostě filmové dílo. Ovšem první scéna, kdy než se dostanou na hrad, na Křivoklát, tak jsem se trošku bála a nebyla jsem si jistá, jestli už to není moc, protože...
0: Já si viděla to stejné, co já, ale fakt jako neprozrazuji lidem.
1: No. Jo, protože už tam docházelo...
0: Tam jak se rozbíjelo, je to ta scéna, že jo?
1: Jak se rozbíjelo, tak decentně už to zavánělo nějakým trošku násilím a tam jsem se bála. Tam jsem se normálně, regulérně o ty lidi bála.
0: Protože jsem viděl jenom ukázku, tak jsem pořád doufal, že jako je to hrané, jo, ale podobně, ale zdálo se mi, že ty vášně jsou opravdové.
1: Nebylo
0: jo,
1: takže to hrané, nebylo.
0: Jestli chcete vědět, o čem mluvíme, ale jako sorry, ale promiň, ale jako buď by nás měli pozvat, protože my jako dělám jako nějaké bartry, nebo jo, to, a to není product placement,
1: ale to,
0: jo,
1: prostě. To neděláme, my to je prostě to fenomén. Je fenomén. No, no, no. A teď si vem, že teďka byla velká show v kongresovém centru, kde bylo plno na první díl, no a tam se odhalilo, a to je fakt takový fenomén, že tím ty lidi žijou jako v celé republice. A normálně se odhalilo, že poslední díl, poslední kulatý stůl se bude promítat v O2 aréně 2. prosince.
0: Ne, právě jsem se trošku zasmál, protože já mám teda strašně rád Lidsky, protože tam přišel zaspívat i Marcel na ten přímý přenos, který byl účastníkem té předchozí řady a vybavilo se mi to finále. To je slavná věta, já vám to říkal. Ale on se tomu směje taky. Tak jestli chcete vědět, o čem mluvíme, najděte si zpětně i ty další. A my popojedeme, mimochodem, my si taky budeme hrát za chvíli hraní skřivaní.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
10: Zlatá věta Rádia Čas.
0: Hezký nový den, pátek před víkendem a jasně, o víkendu si dáme pauzu, ale vždycky od pondělí do pátku ještě několik dalších týdnů právě zlatá věta, až 7x za den, psal nám Boženka. Až 7x, dobře, tak 7x za den budeme volat, tam jde spíš takhle, až 7x za den můžete vyhrát po tisícovce, tak, takhle.
1: Tisícovka, no. Je ve hře. Stačí se registrovat na časradio.cz, my vám potom zavoláme a jakmile nám to zvednete, prosím vás, protože po ránu nikdy býváte ještě v hlubokém komatu spacím.
0: Nebo prostě na cestě do práce.
1: Nebo na cestě do práce, tak jakmile nám to zvednete a řeknete správně zlatou větu, tak tisícovka je vaše.
0: Tohle?
1: No a voláme Bohumilovi.
0: Ano, přesně tak, muž po dlouhé době, Bohumil. Snad to vám správně.
1: Tak uvidíme. Komu se dovoláme? To se občas stává.
11: Dobrý ráno.
0: O, dobrý den, a vy taky tušíte.

0: korun.
1: Důvodně to bylo také.
2: mimochodem, probudili jsme, nebo?
1: Ne, já jsem hore už asi od půl šesté.
2: Takhle, jo, tak ale chápeme. Pořád se rozkoukáváte na ten svět, že jo, a podobně. Tak jsme rádi, že jste slyšel. Jste ukázkový příklad toho, jak se hraje Zlatá věta, jo? Protože mezi tou 6. a 18. hodinou opravdu zaregistrovaný můžeme volat. Mimochodem, na co se dneska těšíte? Je něco takového, co myslíte, že vám udělá v pátek radost?
1: No, že bude víkend. Já jsem si v důchodu.
2: Vy jste takový věcný člověk a to se nám líbí, no, jakoby. Vy se s tím nepářete.
0: Ano, tak gratulujeme, doufáme, že aspoň trošku jsme vám zlepšili den a mějte se krásně.
1: Zlepšili.
2: Vaše kontakty máme a brzy se ozve kolegyňka Niky, jo, takže mějte se krásně. Naschle.
3: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas. Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
8: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak Čusbus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
13: Projekreu.cz. A jedeš dál.
14: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
15: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. Na Vsetínsku v oblasti Karolínka v ulici Kortyše vlak se střetl s osobním autem, hrozí zdržení. A pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Brno-Černovice. Kvůli pracím na vozovce je jeden jízdní pruh uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
15: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Vlastní účet by si mohli založit až od 15. Nová pravidla mají děti lépe chránit před riziky na internetu.
3: Morava aktuálně.
15: O víkendu startují na mošnovském letišti tradiční dny NATO. Největší bezpečnostní akce nabídne velké množství

0: pozemní bojové techniky, statických a dynamických ukázek a chybět nebude ani městská policie Ostrava. Co vše bude zajišťovat, to už nám prozradila její mluvčí Helena Badurová.
1: Městská policie se bude podílet na dopravních a bezpečnostních opatřeních a bude mít na starosti bezplatné hlídání kol ve třech kolárnách. Přímo na příjezdových cyklostezkách navíc cyklistům pomohou strážníci na kolech, kteří jsou navíc vybaveni lékárničkami. V premiéře představíme nové elektrokoloběžky a chybět nebudou ani zásahy skupiny pořádkové služby, psovodu i strážníků na koních.
0: Návštěvníci dnů NATO vyberou nejlepší leteckou ukázku nad mošnovským letištěm. Vítězný pilot získá pohár primátora Ostravy. Lidé mohou hlasovat lajkováním na městském Facebooku. Zlínská zoo se i letos drží na druhém místě v návštěvnosti v Česku. Zahrada navíc dokáže sama pokrýt více než 90% svých nákladů. Letos návštěvníkům nabídla nové bistro, samoobslužné pokladny nebo zastřešené parkoviště. A na příští rok už chystá další novinky.
2: Rádio Čas, sport.
0: A ve Vsetíně se v sobotu utkají domácí hokejisté s Litoměřicemi. Zápas Maxa Ligy začne v 17 hodin na Lapači. A ve Frýdku Místku se ve stejný den představí domácí tým proti Kolínu. Utkání Maxa Ligy začne v 17 hodin v hale Polárka.

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Lucka nám píše, dobré ráno, já jsem ztratila čas filmem Přežít svůj život. A kdybych neměla u promítání pivo, tak bych to nedala. Škoda peněz a hlavně času. Dneska se právě ptáme na filmové zážitky, které byste si třeba na podruhé už odpustili.
3: No.
2: Koukal jsem, je to dílo pana Švankmajera a dokonce si pamatuju v době, kdy byla premiéra, jakože se o něm mluvilo. Jo, takže je to x let zpátky. Jinak od Libora, hezké ránko, jakože nejhorší film ani nevím, u kterého bych si řekl, že jsem ztratil 2 hodiny života. Televizních seriálů je to celá řada. Ordinace, Anatomie života, raději chodím do divadla. Ňuňám, Libor.
3: Tak Anatomie života jako celkem šla.
2: Jo, tam jako nemusíš se hádat.
3: Ne, já si dělám legraci. Já jsem jenom chtěla přiznat, že jsem na to taky koukala. No. Emil píše Bonnie a Clyde 2 a také pokračování Dědictví. No.
2: To už tady zaznělo několikrát.
3: A pak prý nějaký film Návštěvníci revoluce. To, neví, to nejsou ti návštěvníci z Amarony, že?
2: Ne, to jsou,
3: jo, tak taky něco takového, no. A potom Markétka přidává ještě Večírek, což byl prý český film, to ani nevím.
2: Je to jeden z takových těch, mám pocit, že jsem viděl někde plakát s Mladým prachařem, a že tam to bylo víc. A nicméně Libuška, jo, jak jsme k sobě upřímní, a já to cením, protože vím, že tenhle ten film měl minimálně nějaké nominace a že rozhodně tam byly i nějací čeští lvi, tak moc nezvládla film Nabarvené ptáče. Že?
3: To já chápu, protože já jsem to teda neviděla, ale viděla jsem jenom ukázky, pár ukázek a já bych to taky nedala. Jako to je na mě
2: klub
3: moc.
2: Klub náročného diváka, dá se říct.
3: To ještě jeden film, ale to prosím vás teďka není o tom, že by nebyl kvalitní.
2: Ne, ale jsou těžké.
3: Ale to byl černobílý film, nebylo to Nabarvené ptáče a já si na to musím vzpomenout, ale bylo to o pohraničí.
2: Vzpomínej, já ti dám písničku.
3: Teď mě to bolí, ale já vám to řeknu.
2: Teď to dohledáš, výborně.
3: No.
2: Hity, které milujete, 2 minuty po 7, Lenča Radim, Rádio Čas.

0: Ještě si dáme jedno malé filmové, nebo chcete-li seriálové kolečko, o jak je dobře. Dneska se ptáme, mimochodem, nebyl to on, Haní. Hanka typovala, že film, který ty si moc nedala, byl Kočár do Vídně, ale dodává ten je dobrý, přesně tak ten je dobrý. Mladá Ivan Žurová, ještě mladší Hanzlík, to byl zážitek z 65.
1: To mě běhá mráz po zádech, to je geniální
0: ale
1: film.
0: Ale vlastně bylo to ze stejné doby.
1: Ano. A já jsem si vzpomněla, ale prosím vás, já jsem ten film nedala ne proto, že by nebyl kvalitní, protože na to se dneska ptáme, který filmový zážitek vás úplně nepotěšil, ale proto, jak šíleně tísnivé to bylo. A fakt film, který se mi tak zaryl pod kůži, že znovu už bych ho vidět nemohla. My navazujeme na to, že jedna naše posluchačka psala Nabarvené ptáče, což byl taky velmi těžký příběh, černobílý film.
0: Ale kvalitní, jo.
1: No a já už jsem si vzpomněla, jak se jmenoval ten film, už jsem ho našla, jmenuje se Krajina ve stínu od Bohdana Slámy. A můžu vám říct, to je velmi kvalitní film, jo, ale já ho nedávám, mě je z toho tak špatně, to je strašný.
0: Tak prosím vás jenom dneska opravdu, ať si nehrajeme jako na klub náročného diváka, teď opravdu ta zklamání, jo, jakože že vám fakt něco vadilo. Dobré ráno, největší kinematografický omyl mého života je animák Buchty a klobásy. Ne, není to pro děti. Já vím, že ne, Kamilo, díky za upřímnost, ale mě bavil teda hodně.
1: Fakt?
0: A hlavně závěrečné finále, no já... tak jo, to je taková oddechovka pro dospěláky, přesně.
1: Já to vůbec neznám. Peťa na Facebooku píše: Skleněný pokoj. Psali, že je natočen podle stejnojmenné knihy, ale ve filmu byla možná jedna třetina děje a plno věcí, včetně závěru, výrazně pozměněno. Aha, tak to jsem neviděla. No.
0: A docela jiný názor má Zuzka, která to vidí prakticky. Já teda ztratila maximálně 10 minut u čehokoliv. Co mě totiž během této doby nezaujme, tak okamžitě vypínám.
1: O, Zuzka je náročná.
0: 10 minut na rozjezd je někdy málo, ale naprosto chápu. A
1: ale některé filmy se jako rozjedou, no.
0: Tak jo, tak pište, nahrávejte, no a my za chvilku vyrazíme nakupovat.
2: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.

0: 7.11, Lenča Radim, Radio Čas, báječná muzika, no ale taky život sám, o kterém si povídáme ze všech různých stran. No a teď hold fenomén 21. století, to znamená počítače, internety, mladí a ještě mladší influenceři, YouTube a spol.
1: A to je zpráva, která tebe hodně zaujala, protože hned jak jsem přišla do práce, tak si říkal, musíme probrat toho kluka.
0: Ten mladý kluk, 9letý YouTuber, jeho pracovní název byl Mighty Mike Place, takže říkejme mu Mike. V podstatě byl populárně, měl přes 150 tisíc sledujících právě na YouTube. Hrál nějaké ty hry, no a na propagaci svých dalších videí utratil 118 tisíc dolarů, to znamená na naše asi 2,5 milionu korun. A bylo to státové kreditky. A tatínek o tom vůbec nevěděl. A rodina, ono to není málo, jakoby se teď odsla v tíživé finanční situaci, jo.
1: No, protože ta firmní kreditka, ze které on to čerpal,
0: pracovní, jo.
1: Tak byla vlastně pracovní a šlo to z těch firmních peněz.
0: Já jsem se teď koukal právě na ten jeho YouTube kanál a párkrát jsem si řekl, aha, a podobně se ptala, co se děje. Před 3 dny tam dal malý post, I'm in big trouble, jo, jsem ve velkém problému, no a tuším, že včera nebo předevčírem jeho tatínek oznámil, že teda s dovolením jako děkuje všem, ale že tenhle ten kanál končí. Takže všichni komentují tak, jako že syn to časem ocení, jak byl táta jakoby hodný. No a včera přidal příspěvek, že teda moc děkuje všem, protože lidi, když se to dozví, tak okamžitě začnou zakládat nějaké fondy a nadace a podobně. Tatínek říká, hele, tohle to nedělejte, jste zlatí, firma ještě jako zkoumá, jako co s tím a tak dál, ale zatím jako na nás nevybírejte, protože si za to můžeme trošku sami. Jo?
1: No jasně, takže tak. To je moc fajn, že se k tomu takhle postavil. Já bych ale zvolila jiný postup, když jsem četla ten příběh.
0: To já bych, jo?
1: To já bych. Jsi,
0: takže povídej, co ty bys?
1: Tak já bych jako malého srovnala do Latě. Protože on si platil reklamu na YouTube, aby ten jeho YouTube kanál byl úspěšný, ne? A to znamená, že čím víc máš zhlédnutí, tak tam vlastně probíhá nějaká monetizace.
0: Rozhodně museli mít penízky z toho.
1: A on z toho může mít peníze. Takže já bych mladému řekla, podívej se, tady máš účtenku, makej, natáčej videa, no a ať to splatí, ne?
0: No, v každém...
1: Protože reklamu už na ten kanál podle mě nemůže mít větší.
0: Jen se tak uvažoval vlastně, když my jsme byli malí, víš, co byla obdoba tohodle? A já vím, že se to párkrát stalo, mám pocit, že i mě, ale naštěstí ne takhle.
1: Že jsme něco rozbili, nějaké
0: ne,
1: okno.
0: Ne, to se přece telefonovalo. Z pevných hlinek a na různá místa a někteří, a pozor, to nebyl můj případ, volali přece do zahraničí.
1: Ano, je, to byly průšvihy.
0: To byly pálky, teď když to ti rodiče, vlastně počkej, jak se tady vyúčtovávalo?
1: Normálně
0: ty máš
1: chodilo...
0: pár let navíc, jo, ale to ještě nechodila, ještě...
1: Nechodilo normálně poštou, ne? To vždycky chodilo papírové
0: ano,
1: vyúčtování.
0: Jo, a teď najednou přišla ta složenka ano. A Ježíši Krista a podobně. No. A teď si zjistila, že volal dítě do zahraničí. Někdy omylem taky si jenom hrálo, že?
1: No, ale to bylo v řádu tisíců, jako třeba 10 000 přišlo za telefon, což v té době bylo úplně
0: taky
1: šílené.
0: Bolelo, ano, přesně no, tak, no. Jestli výplata kolem no. Někdy 15, 3 tisíce a tak no. Dál. Že?
1: Ale 2,5 milionu korun, že?
0: No. Takže tak, no, takže...
1: Myslím, že mladý klučina se bude muset hodně ohánět teď.
0: Nevím, jak to dopadne, ale ještě má 9
1: ne,
0: let,
1: ale,
0: no.
1: Ale držíme jim samozřejmě pěsti, aby to nějak šlo, prostě nevím, no. Tak pořád je to reklama, pořád si nekoupil barák, jo. Třeba by to nějak šlo s tím YouTubem domluvit.
0: Tak rodiče, když tak zvážit, pokud máte taky doma malé budoucí YouTubery nebo už současné influencery, protože doba je divoká, ale kreditky jsou pořád kreditky.
1: Kreditky jsou tak, pořád jo. Kreditky.
0: Zveme na taneční parket. Hity, které milujete. Rádio.

0: 7 hodin 18 minut a filmové zážitky, i když dneska vlastně v uvozovkách na Rádio Čas.
1: Dneska se vás ptáme, který film, teda byste si rozhodně nedali dvakrát, který vás zklamal, tak nějak filmařsky.
0: Pardon, my jsme se poptali v ulicích Moravy a Slezska, tak schválně, jestli ti něco zarezonuje? Zarezonuje z těch, kteří řekli.
1: Jestli budu nějakou odpověď vajbit.
0: Bože můj.
2: Tak to nevím, to já už jsem tak dlouho neviděla žádný film, že si to asi nepamatuju.
3: Nevím, jestli nějaký film mě vysloveně zklamal, že bych si ho nepustila znovu.
4: Asi bych řekl Interstellar.
5: Jo, nedávno jsem ho viděla a velice mě zklamal, ale nespomenu si.
6: A byl to film o vzniku techna.
7: Jako mě je docela těžké ohromit, takže posledních 5 let asi nic.
8: Netuším, protože se nedívám na takové věci.
9: Filmy nesleduji.
10: Nezvratný osu, to je takový horor, který opravdu jsem neměla moc ráda.
11: Gremlíni a panenka Chucky.
0: No.
1: Cože? Párka, to jsou klenoty kinematografie.
0: Párkrát jsem tady viděl protesty. No, co se týče nezvratného osudu. Jo?
1: Miluji protože jedničku.
0: Teď už byla 7, že? Říkám
1: a tak
0: to dobře.
1: To už je, fuj.
0: No, mi o tom právě povídal pořád kamarád, ano, říká 1, 2 nejsilnější a tak dál, ale nicméně jakoby přiměl mě podívat se na tu 7. Já to moc nemám rád, protože já mám rád, jako mám pocit, něčím něco přivolám, jo? Takže já to pořád jako zaklepávám, ale teda v té 7 byly fakt jako slabé, ale opravdu slabé triky, jo?
1: Jo.
0: Že párkrát se opravdu viděla i nějaké nesrovnalosti a tak dál, takže jsme o tom měli debatu, takže 1, 2 pořád říká, že jako
1: jo, zážitek. Jednička to byl...
0: Tam někde jsou na úvod ty klády, ne? Je to v jednom z těch filmů?
1: Jo,
0: jak vlastně ale... auta jdou po silnici a...
1: Ne, to je až podle mě pozdější.
0: To jsou ty pozdější
1: díly? Myslím si, že jo.
0: Víš, co myslím? Jak potom ta kláda vyjede
1: ano.
0: Dějí se ty šílené věci.
1: To je strašné. Já od té doby se bojím jezdit za nákladňáky, které převáží dřevo. Ale je fakt, že 1 to byl absolutní fenomén a bylo to fakt dobré jako v té době. To byl hodně dobrý nápad. No a jako když tam paní říkala panenka Chucky a gremlini, přátelé, to je klasika. To už je zlatý fond.
0: Hele, mě Chucky tak jakože míjel, i když jsem jako viděl nějaké díly, ale...
1: Je to hrozná blbost.
0: Co mě bavilo, tak potom už to bylo, protože už to je na hranici jako hororu a humoru, nevím, jak se to jmenuje, ale Chuckyho nevěsta. On si oživí ještě jakoby panenku, do které dá taky samozřejmě jakoby velmi drsnou dámu a to potom je boj. To je opravdu jako esence našich životů. To jako se víc pobavíte, ale stojí to za to.
1: Jo, tak jako já neříkám, že to, ale...
0: Jo, je to odpočinkovka.
1: A ještě bylo to Creatures, ne? Něco
0: Jeepers Creepers.
1: Jeepers Creepers. Něco podobného jako Gremlini?
0: Ne, Jeepers Creepers byl takové, buď to třikrát řekla, nebo to byl takový ten strašák v tom poli a on se čas od času objevil a
1: možná
0: se to pletu s nějakým jiným fenoménem.
1: Možná si to pletu, protože my máme ty 2 kocoury, že?
0: Ano.
1: A teď ten jeden nám hodně rychle vyrostl. A já ho miluju, jo, ale on po tatínkovi má takový výraz, že když jdeš kolem něho v noci, tak se trošku lekneš. A my mu občas říkáme Creatersák, tak já jsem myslela, že to právě
0: ne,
1: vzniklo.
0: Jeepers Creepers byl tenhle ten, jestli víš.
1: Aha, jasně, a Creatersák. Mně se to plete, no, ty postavičky.
0: Tak prosím vás, pište, klidně nahrávejte Facebook i WhatsApp číslo
1: 7766 12 800.
0: Za chvíli ukneme do kalendáře a víme, že si zasloužíte Milana, tady je, jenom prosím vás, všichni se seběhněte, protože po 8 máme hosta, takže Milan, pro dnešní ráno naposledy, můžem? Fajn.
12: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
13: Také pátek bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi opačnými. Dá se tedy říci, že by se ve všem, co se bude dělat i plánovat, mělo dařit. Nicméně vztahy i nadále budou komplikovanější. Zde se vyplatí být ve střehu a vstřícní. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozy budou poněkud zpomalenější. Býci se mohou chovat necitlivě a panence bude držet štěstí. Báhy se mohou častěji setkávat s podrazy a podvody. Vodnářům se bude dařit v oblasti vzdělávání a poznání a kolem blíženců může kroužit nová láska. Raci se budou věnovat především dětem a domovu. Štíři budou mít schopnost manipulovat s ostatními a rybám se bude dařit v profesních aktivitách. Střelci mohou v rámci své kariéry potkat někoho hodně zajímavého. Berani mají dobré vyhlídky na milostná dobrodružství a lvy se budou vyznačovat jistou úporností. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
14: takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
15: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
16: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
17: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
18: Hity, které milujete. Radio Čas.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Datart uvádí Dny Marianne.
21: Dny Marianne, jo.
20: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
21: No to je sen.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
23: No jistě.
22: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
23: No jistě.
22: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
23: No jistě.
22: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
24: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, megazipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
25: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
26: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
24: Nabízíme smysluplnou práci, za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
27: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
18: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Někdy jasně a stručně, ale prostě žijete tím dnes na Rádiu Čas o filmech, které vás zklamaly, ale opravdu tak, jako že jste možná ani nedokoukali. Jarka má premiéru přes WhatsApp Rádia Čas, píše Přišla v noci. To je film, který tuším 2 roky zpátky se hodně skloňoval a mám pocit, že hlavní představitelka, pokud se nepletu, brněnská herečka, získala i Českého lova.
1: Simona vlastně, Beková.
0: Ano, přesně tak. No. Takže vidíte, jako každý to vnímá jinak. Jinak třeba já nedávám ty nový animáky, kde se postaví, ať už lidské nebo zvířecí, strašně afektovaně ksichtí, i když mluví neutrálně, jo, takže...
2: Ale animáky jsou dobré.
1: Každý máme něco.
0: Jo, to se prostě neschodneme. To se prostě neschodneme, no. Nebo každý má to svoje. Mm-hmm. Mimochodem, animáky jsou dobré, řekl kolega Martin Fabík. Martio, ahoj,
2: dobré ráno. Tě,
0: ahoj. Martin nám připravil před přípravu, víš, nevíš, před hodinkou, teď už oficiální s datem 18.9. Mm-hmm. Bylo to těžké datum?
2: Bylo nebo... to hodně těžké, nebylo skoro nic jako
0: nebylo vděčné, jo, na tvorbu, mm-hmm, tak jo.
2: Těžké, no.
0: Tak...
1: Ale včera byla také okurka. Včera jsme měli celé víš nevíš kantry.
2: Dneska je cuketa.
0: Tak se, děcka, nechte toho, fakt nechte toho. Znáte mě. Bože, já jsem včera slyšel tak úžasnou věc. A podobně.
1: Řekni, jakou, řekni.
0: Ne, nemůžu.
2: Tak řekni. Zrucho, řekni.
0: Zrovna nemůžu. Ten,
1: ale řekni.
2: Tak to aspoň naznáč. Nebo
0: Marťo, víš, jak chlapi říkají mužům s velkým mužstvím?
2: To nevím.
0: Já vím, že nevíš. No ale prosím vás, to jsem slyšel, prosím vás, to je for a říkal jsem, že to bude for.
1: On tě urazil.
0: Já vím a vím, že ne, takže pojďme teda do kalendáře.
2: Tak teďka nám těžko.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Takže dnes 18. září si připomínáme Světový den čeho? Za A bambusu, palmy nebo rákosí.
1: Jako?
0: K tématu.
2: Takže je to, no...
0: Tak dáme ten bambus, ne?
1: Já bych jak říkal bambus.
2: Je to bambus, no, ano.
1: Juhu.
0: Dějte se, jsme propojeni.
2: Vyjmenujte zvířata, která jí bambus. Aspoň 3.
1: 3?
2: Základní asi budete vědět, tu jednu, která to jí.
0: Zdá bambus? Zase, že nevíme.
2: Bambus, vy nevíte, kdo jí bambus?
1: Já třeba jím, ne, protože, bambusové výhonky v Číně.
0: Eukalyptus jí,
2: takže máme první
0: koala, že jo?
1: Ne, koala mě napadla taky, ale ta má eukalyptus.
0: Říkáme eukalyptus, no.
2: Je to podobné koaly.
1: Panda.
2: Panda, ano. Potom?
1: Panda.
0: Kung fu panda, ano, přesně, no.
1: Já bych řekla, že potom kung fu panda.
2: Ten taky, ano. Mm-hmm.
0: Nebudu to cinkat.
2: No. Potom panda červená, sloni, gorily, prasata a některé druhy lemy.
0: To si neuznáme. Mm.
2: Co se stalo 18. září roku 1502? Za A. Krištof Kolumbus přistál na pobřeží Kostariky, za B. Evropané objevili ostrov Kuba, nebo bylo založeno první město na území dnešního Mexika.
1: Tam, tadadam, jako, co to je za otázka? Já
0: mám
1: protestuju.
0: Pocit, že už potom moc dlouho necestoval, tak možná B nebo C si dej.
1: Tak já bych řekla tu Kubu. Mně se líbí Kuba.
2: Mně to špatně. Přistál na pobřeží Kostariky.
0: Takže cestoval ještě.
2: Cestoval, ano. Víte, jaké národnosti byl Krištof Kolumbus?
0: Takhle, on jako se pohřeje za Španěla, ale narodil se v Portugalsku.
1: Ne, v Portugalsku. Mm.
2: Takže buď italské, španělské, portugalské.
1: Aha.
0: Nebo v Itálii a žil ve Španělsku. Prostě není to Španěl, takže A nebo C.
1: A tak je to cestovatel, jak máme vidět, odkud je. On pořád se někde coural.
0: Já jsem to otázku dával. Takže fakt? Já vím, že není Španěl. Jakože se nenarodil ve Španělsku, jo. Ale bohužel jsem myslel, že Portugal.
1: Ale ty
0: takže
1: jsi říkal,
0: Itálie.
1: Že Portugalsku.
2: Takže se dohodněte, jak to máme teda?
1: Já nevím,
0: protože
1: já si myslím, že nás
0: hned
1: mateš.
0: Řekl hned, jako když jsem řekl portugalsko, hned bys mi to řekl, víš?
2: Italské, španělské nebo portugalská?
1: To si nemyslím, podle mě tě natahuje. Chce tě zmást.
2: Je to italské, ano, asi pravdu.
0: Takže, no ne, já jsem říkal Portugal.
2: Ale váhal si dobře. Dnes má narozeniny americká herečka a moderátorka, která si zahrála Charlie v seriálu Přátelé. Jak se jmenuje? Za A. Aisha Tyler, za B. Gabriela Union nebo Tarai Hansen.
1: Počkej, jako Charlie?
2: Ano, Charlie, ta černoška, paleontoložka, která chodila s Rosem.
0: To si prosadil David Schwimmer, aby se tam vůbec nějaká afroameričanka objevila.
2: Ona byla krásná.
0: Protože to byl vlastně seriál úplně bílých lidí a to žili v New Yorku. Jo, takže...
1: A kdo to prosadil?
0: David Schwimmer, ten přímo Ross.
2: Ross.
1: Mhm. Aha.
0: Chápeš? Potom se na to zaměřte. To je úplně jakoby vlastně skoro bílý seriál.
1: Je to pravda.
0: A všichni žili v New Yorku, no.
2: Víš,
0: no.
2: Jo, to mi tak nenapadlo. Mm-hmm.
0: Aha. To bylo jeho dílo, no.
2: Byla tam aspoň Janice.
0: a my nevíme, jak se jmenuje její představitel.
2: Je to Aisha Tyler. Tak jdem na to, jo, dál. V roce 1793 položil prezident George Washington základní kámen významné budovy v americkém hlavním městě. O kterou stavbu šlo? Bílý dům, Capitol, Pentagon nebo Empire State Building.
0: Pentagon neřeš, ten je ze 40. let 20. století. Takže Bílý Empire dům, ne, to je protože to je New York.
2: Takže Bílý dům nebo Capitol.
1: Tak dáme...
0: Který rok?
2: 1793.
1: Tak to by mohl být Bílý dům, ne? Ne, to je možná starší.
0: To je Capitol.
1: Capitol je...
2: Tak je to budova.
0: Budova, že jo.
1: No.
2: Takže je to...
1: Bílý dům.
2: Je to Capitol.
0: To mu řekl anglicky sprosté slovíčko.
1: Je to to, myslím, že už mě to netěší.
2: Vyjmenujte aspoň 15 států USA.
0: Severní a Jižní Dakota, Kalifornie, Florida,
1: Nevada,
0: New Jersey, New Jersey, potom dáme Kansas, Texas, doly zdravíme Tennessee,
2: Lenčo, ještě ty něco?
0: Jedeme dál, počkej, Massachusetts,
1: máme 10?
0: Potom Jižní Karolína, nebo Severní Karolína, prostě nějaká Karolína, Aljaška vlastně se počítá, ano? Taky ne, to ne, Hawaii, ještě dva. Ještě dva. Můj, to je už člověk ani nevím, co
2: nebo
0: řekl. Oregon třeba a Nevada.
1: No, Nevadu jsem říkala já.
0: Nevadu si říkala ty.
1: To je jiné, to jsem řekla.
0: Ježiši, ona je toho strašně moc, tak počkej, co jsem ještě tak nemohl říct.
2: Je tam třeba Ohio ještě.
1: Miami?
2: To, ne, Miami, Florida.
1: No,
2: Florida.
1: Miami.
0: To je já město.
1: Florida.
0: Tak, to už jsme říkali.
1: To už jsme říkali.
2: Ano. Nebraska.
0: Viděli jste někdy tvar Floridy na mapě?
1: Ne.
0: Tak se podívejte.
2: Floridy? Co to znamená?
0: No, tak jdeme dál.
2: Poznejte film nebo seriál nebo pořad podle zvukové ukázky. Dneska to bude takové hravé.
0: Počkej, tak... Lenča hledá Floridu.
2: Aha, tak najdi Floridu a uvidíme. Itálie je noha, tak co bude Florida?
1: Ale tak ty ježišmarja.
4: To je zub, no.
0: Ty jsi zlatý, ty jsi taky nevím.
1: Ale ty ve všem to vidíš.
0: Já všude vím, bimboše.
1: To je, jenom,
0: ano,
1: to je prostě jenom výběžek.
0: No,
1: já
0: ano,
1: to v tom nevidím.
0: Vypadá to jako výběžek, ano, přesně.
1: Ale
0: tak,
1: to nemá kuličky. Ježišmarja. To v tom nevidím.
0: Děcka, necháme toho, prosím vás.
2: Zub nemá kuličky.
0: Na co se to ptal, Martin, na film?
2: Poznejte film nebo seriál nebo pořad podle zvukové ukázky.
1: Ano.
2: Tak začínáme prvním.
0: Večerníček.
1: Večerníček.
2: Bude lehké. Ale to nevadí, bude to takové zábavné. Aspoň teďka to tok. Jdem na to.
0: A je to.
1: Patamat, a je to.
2: Bingo. A toto jsem miloval jako dítě.
1: A třetí, bobek.
2: Bobek. A poslední je pořad, který... No,
1: AZ Quiz.
0: Stardance. No přesně tak.
1: Stardance.
2: Ano, Stardance, tak je to všechno.
1: Letos jste... naposledy. Tereza Kostková a Marek Eben.
0: Moderátorská dvojice.
1: Mm.
0: No a příští rok u mikrofonu v tento čas jiná dvojice, protože budeme mít povinnosti. Děkujeme, Marťo.
2: Rádo se stalo. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: To bylo lepší?
1: Ty, ale to je dobrý, to je dobrý. To si myslím, že je mnohem lepší, než jak jsi to dělal minule. To je vysavač. A teď ještě jednou? Jo. A to je stíhačka.
0: Ano. Pozor, ne žárlivá žena, ale fenomén, který se bude hodně skloňovat doslova už za pár hodin, protože na dveře klepou, mimochodem i s týmem Rádia Čas na místě, dny na to 2026.
1: 19. a 20. září my tam budeme s vámi na letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově, jak jsme říkali, dny na to, no a policisté Moravskoslezského kraje budou zajišťovat bezpečnost uvnitř i vně areálu a pro návštěvníky mají tedy kromě upozornění i jednu novinku, kterou ocení hlavně rodiče, jak nám řekla mluvčí policie Soňa Štětínská.
2: Důležitou informací jistě je, že v rámci letiště a jeho okolí je zřízen dočasně zakázaný prostor pro lety bezpilotních letadel, to znamená bezletová zóna pro drony. Důvod je jasný, zajištění bezpečnosti návštěvníků i leteckých prostředků. Policisté jsou také letos připraveni i na situaci, kdy se ztratí dítě. Centrem bude náš stan poblíž komentátorské věže. O děti se postaráme a uděláme vše, co pro nejrychlejší kontaktování rodičů anebo doprovodu. Může nám pomoci například telefon na kartičce, kterou bude mít dítě u sebe.
0: Soňo, mimochodem dny na to taková obrovská přehlídka nejrůznějších ukázek, tak co za policisty Moravskoslezského kraje, co pro nás máte, na co se můžeme o víkendu těšit?
2: Policisté připravili opět plno zajímavostí pro děti i dospělé. Přijďte se podívat na naši bohatou statiku, vozidla, zbraně, výstroj i výzbroj. Zastavte se určitě u preventistů. Pod pokličku naší práce vás necháme nahlédnout při dynamických ukázkách a jedinečnou příležitostí je být u slavnostního složení služebního slibu nových policistů. Těšíme se!
0: Soňa Štětínská, mimochodem v kontaktu budeme i zítra, samozřejmě od rána sledovat třeba i ve vysílání Rádia Čas tu dopravu, protože vždycky se o tom ví, všichni mají být vždycky připraveni a vždycky dělají ty stejné chyby. No.
1: Je to tak, každopádně informace od nich na to ještě budeme dneska opakovat, takže rozhodně zůstaňte s námi, no a o víkendu budeme u toho.
0: 7.43, dobré ráno, Moravo.
3: O, zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim a Lenka, to je dobré ráno, Moravo.
0: Ale chce to další kave, než vyběhneme, jenom taková malá kontrolní otázka. Dala bys aktuální zlatou větu vlastně před víkendem poslední dokupy?
1: Já myslím, že jo.
0: Zkus.
1: Tuhle výhru si určitě užiju.
0: Zlatí jsme, no to je přesně ona, tak si ji zapište, pokud ještě nemáte a pokud jste se registrovali do Zlaté věty Rádia Čas, protože ještě 6 kol je před námi, možná další už brzy.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Do krásna vede cesta překrásná.
9: Vydejte se po ní i vy. Přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Hi, a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapsu lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: No, aktuální zlatou větu vám nebudeme prozrazovat ale právě vy, jeden z vás zaregistrovaných na webu cazradio.cz. Leni, bude to muž nebo žena?
2: Jedeme volat, já to hned tady si otevřu a jdeme volat Jiřince. Uhum. Jiřinka je další v pořadí. Kdo se nám registroval na časradio.cz a když nám řekne dnes aktuální správnou zlatou větu, tak může vyhrát 1000 korun.
1: Teď mě zajímá, jestli to bude Bohdalka nebo ne.
2: První byl ten byl dneska úspěšný.
3: Prosím, Jourova.
1: Dobrý den, Bednář. Dobrý den,
3: dobrý den.
1: Rádio
3: dobrý
1: Čas. Den. Tady je zas někdo připravený, já to poznám podle tónu. Krásné ráno.
3: Já vás ráda slyším.
1: My vás taky.
3: Přitátku.
2: A vy vypadáte úplně tak nadšeně, jak to, že jste
3: jasně.
2: Tak nadšená?
3: Já jsem si tak přála, kdyby se na mě štěstí usmálo dneska.
1: My vám chceme říct, protože máme kromě jakoby klasickým vylosovaným volat taky těm, na které se nedostalo, že sice byli zaregistrováni, takže na vás se nedostalo, ale chceme poděkovat, že jste byla v registraci a i tak vám popřát krásný víkend.
3: Pane Bednář, vy to tak umíte vždycky nějak tohle zamotat,
1: že... Když řeknete rádio, tak se můžeme bavit.
3: Tak Rádíku, hezky vám řeknu.
1: Ano, Jiřinko?
3: Já mám Zyťáka Rádíka taky, Radíma.
1: Zlatá moje.
2: Jiřinko, vy jste úplně připravená i na nás, protože vy už víte, že Ráďa napíná naše posluchače jako kšandy.
3: Tak, ano, ano, já už to znám.
2: No jasně, tak teď je to na vás. Řekněte nám naši aktuální zlatou větu.
3: Tak tuhle výhru si určitě užiju.
1: Za toho Bednáře?
3: Třeba
1: jako vážně?
3: Příští týden jedu do lázní, tak tam si to užiju.
2: No to jo.
1: Tak to bez debat.
3: Děkuji moc.
1: Jednak gratulace velká a teď jakoby prakticky možná to máme i s bezvatypem. Jiřinko, jedete poprvé na to místo, kam jedete, nebo se vracíte pravidelně?
3: Pravidelně už tam jedeme po čtvrté.
1: A místo určení?
3: Mariánské lázně.
2: Mariánky, spokojenost.
1: Jsou
3: ano, ano, ano, spokojenost 100%.
2: Tak to tam úplně. Nějaká kávička, dortíček, to se...
3: Ano,
1: a to stačí,
3: ano.
1: No, asi no. Tak, jo, plus ano. To tak vyjde na jednu návštěvu kavárny, no.
3: Tam je.
1: Rádi jsme vás slyšeli, poslední otázka, kde jsme vás zastihli, MHD?
3: Ne, jedu autem právě, jedu ještě na kontrolu v lékaři.
2: Aha.
3: A takže jsem v autě, ale nejsem jako řidič.
1: Značka Ideál. Užijte si svou výhru, byla jste ukázkový posluchač a kdybychom se neslyšeli, šťastný dojezd a užijte si všechny procedury.
3: Děkuji vám moc krát, vám taky a hezký víkend. Na shledanou.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Zlatá věta Rádia Čas.

0: Po 8 hodině budeme mít na rádiu čas hosta, ale vy nám dál můžete psát celý den. Dneska se vás s Lenčou ptáme
1: na vaše filmové zklamání. Který film vás skutečně nepotěšil?
0: Potom je taková kategorie filmů, nevím, jestli to máš taky, o kterých víš, jakože nejsou jako par excellence, no, které dokonce jsou jakoby dole i na tom žebříčku hodnocení, ale fascinují tě a chceš je vidět. Prostě jako chceš si to užít, takové to trápení.
1: Ano, ano. A který třeba máš na mysli?
0: No, já mám slabost v uvozovkách pro režisérku Evu Toulovou. Která je schopná někdy i dva filmy jakoby za rok natočit a podobně a fakt mě láká, jakoby fascinuje.
1: A viděl jsi už od ní nějaký film?
0: Dali jsme si a dokonce jsem se strašně zlobil, že třeba Deník šopaholičky, o kterém se hodně psalo, tak on není ani k dostání, jako že si můžeš někde stáhnout nebo prohlídnout, jo, a podobně. Jo,
1: já teda musím říct, že co jsem si užívala, ale to už je fakt dávno, tak Bollywood nebo nějaký indický film. No, ale oni měli takovou odnož, protože vlastně neměli peníze na práva ke světovým filmům, jako byl třeba E.T., Star Wars, nebo
0: Superman tak, z roku 80,
1: nebo
0: to je
1: Superman
0: něco.
1: A tady ty věci. Takže oni si to přitáčeli sami. Úplně jedna ku jedné, ale vlastně si to přitočili sami. Takže jsou to takové kousky, kdy tam běhá muž zabalený do béžového sáčka.
0: Nebo do plaňky, ano.
1: A má jenom nabarvený na červenou prstík a dělá E.T. Phone Home a tak, anebo Hvězdné války v tomto podání jsou taky úplně geniální.
0: A doporučuju, ano, právě hlavně triky z toho přelomu 80. 90. let jako indických filmů, takže jsou potom takové, jako že prostě vlastně se chceš podívat.
1: Tak, jo, tak přesně si. Tak.
0: Takže pište, nahrávejte za minutu 8.

0: tom čerstvé zprávy s Martinem a po osmé vzácný host.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Marian.
7: Dny Marian, jo.
6: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Bruntálsku v oblasti Krasov. Kvůli nehodě zde zasahují záchranné složky. Počítejte se zdržením. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Brno-Sever v ulici Porgesova. Stala se tady dopravní nehoda, která může bránit provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá případů ztracených houbařů. Policie proto připomíná několik jednoduchých pravidel, která mohou cestu do lesa výrazně ulehčit. Lidé by měli mít nabitý telefon, nepřeceňovat své síly a ideálně vyrazit alespoň ve dvou. Hodit se může také aplikace záchranka nebo zapnuté zaznamenávání trasy. Při hledání hub je dobré sledovat okolí a pamatovat si výrazná místa, aby člověk snadno našel cestu zpět.
0: Morava aktuálně.
1: Už zítra a v neděli nás čekají dny na to. Návštěvníci se mohou těšit na téměř 80 vrtulníků a letadel z několika zemí. Na co se letos těší předseda pořádajícího spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík?
2: Já se těším na britské Red Arrows. Je to i Německo, kdy k nám dají na statiku raritu vlastně největší, myslím si, vrtulník jako dopravní, nebo je už jeden z největších na světě, CH-53, který tady nikdy nebyl. A potom také ve vzduchu německá Luftwaffe předvede ikonický letoun s měnitelnou geometrií křídel Tornado. U nás bude mít premiéru nejmodernější letoun C-390 Millennium, pak to bude i systém protivzdušné obrany Spider.
1: Organizátoři také potvrdili velké překvapení, a to průlet dvojice nadzvukových amerických bombardérů B-1B Lancer. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajatána Tyla nový bytový dům pro seniory. Čtyři propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Součástí projektu bude také nová zastávka MHD a parkovací místa.
0: Rádio Čas, sport.
1: A hokejový víkend nabídne zajímavé zápasy. V Maxalize se v sobotu od 17 hodin utká Přerov s Třebíčí v Meo aréně. V neděli pak v Tipsport Extralize nastoupí Vítkovice proti Litvínovu. Zápas začne v 17 hodin v Mustang aréně. Dnes bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas. Další za hodinu.

0: Já to říkám vždycky, mimochodem dobré ráno z Rádiem Čas, ale dneska s Lenčou říkáme obzvlášť. Doporučujeme, ať už teď v přímém přenosu, pokud máte čas, nebo najít si v záznamu i náš stream tady na Facebooku Rádia Čas, protože my koukáme jako sova z nudlí a myslíme to jako poklonu. Primářka rehabilitačního oddělení Karin Michalová, konkrétně z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, nám povídá o léčbě biodermálními nitěmi a je to teda žrádlo.
1: A já jsem teda úplně nadšená. Vy to uslyšíte na streamu, ale myslím si, že o to nechceme ochudit ani naše posluchače na Rádiu Čas, protože jsme se bavili o té metodě, jak je skvělá, že hodně pomáhá, ale ptám se, jestli má nějaké kontraindikace nebo jestli je vhodná vlastně úplně pro kohokoliv.
2: Nie je to samozrejme vhodné pre každého, táto metóda liečby, pretože má určité svoje kontraindikácie. Medzi také bežné kontraindikácie patria akutné infekčné nejaké ochorenia, horúčky, onkologické aktívne ochorenia, tehotenstvo taktiež. Taktiež nejaké kožné lézy alebo teda otvorené rany, tam, kde sa v danom mieste aplikuje tá biodermálna niť. Pacienti, ktorí majú sklon k tvorbe keloidných jaziev, to sú také jazvy, ktoré sú také nad povrchom, ťažšie sa hojacie alebo sekundárne sa hojace. Taktiež patrí medzi kontraindikácie autoimunitné ochorenia, hlavne spojivové ochorenia toho spojiva. A samozrejme pacienti, ktorí užívajú lieky proti zrážaniu krvi alebo majú nejaké poruchy zrážania krvi.
0: Pro ty, kteří přece jenom jakoby nestihnou nebo nemají prostě sociální sítě Facebook, Rádia Čas, moje představy byly velmi divoké, co se týče jako ceny, protože nejsou hrazené pojišťovnou, ale každý, kdo si o víkendu zajede jakoby nakoupit větší nákup, jo, když ho ušetří, tak jako se může ulevit od bolesti, protože to nejsou žádné velké pálky takzvaně. Takže jenom tak orientačně, paní primářko?
2: Nehradí to pojišťovna tuto terapii a orientačně cena se odvíjí od toho, kolko tých nití sa aplikuje, pretože závisí to od veľkosti plochy. Väčšinou sa aplikuje 10 tých biodermálnych nití a jedna niť stojí 150 korún u nás na našej ambulancii. Takže prakticky 1500 korún, to počítam.
1: Když už přijdu a prošla bych tou aplikací, musím se třeba předtím nějak připravovat nebo nějak prostě upravit, nevím, týden předtím stravu, před tím zákrokem, nebo jak to probíhá?
0: Nebo můžeme přijít z party přímo jako...
1: si zatančíme a jdeme na nitě.
2: Nie je žiadna potrebná nejaká špeciálna príprava, samozrejme. Dôležitý je predovšetkým pohovor s tým pacientom, vyšetrenie toho pacienta a skôr by som povedala, že ten ďalší postup po aplikácii je trošku taký špecifickejší, pretože po aplikácii v ten deň, keď sa aplikujú tie nite, nedoporučuje sa nejaká ťažšia intenzívna fyzická záťaž. Ísť do fitka, čo mladí väčšinou chcú ísť, alebo niečo robiť na záhrade, alebo aktívne fyzicky pracovať.
0: Sprchy, bazény?
2: Tam je to tiež trošku špecifické, pretože ten prvý týždeň po aplikácii by sa nemalo ísť do sauny, na masáže, do bazénu, taktiež nejaké bankovanie alebo fyzikálna liečba, teda rehabilitačné procedúry, ale fakt je to len ten týždeň. Po týždni pacient môže pokračovať aj v rehabilitačnej liečbe, ale bežná aktívna činnosť, normálne fungovanie, ísť do práce môže už nie na druhý deň. A nemá to žiadne obmedzenia v tom, že by musela byť nejaká rekonvalescencia, alebo pacient nie je hospitalizovaný, takže závisí to od toho samozrejme, ako máme prach bolestivosti, pretože stáva sa, že u niektorých pacientov sa môže zvýrazniť tá bolesť prvý deň až tretí deň. Treba s tým počítať, ja to vždycky aj pacientom ich upozorním na to, aby sa nezľakli. Ako nežiaduci účinok alebo reakcia na túto niť môže nastať u niektorých ľudí mierne začervenanie, mierny opuch, mierne zvýšená citlivosť danej oblasti, alebo môžu pociťovať ako keby také pichanie, tlak v tej oblasti, ako cudzí materiál, to všetko ustupí.
1: Ja si ešte predstavujem, nebo když sa řekne rehabilitace, nebo kdyby mi nieco bolalo a nemohla som sa hýbať, potom prídu na biodermálne nite, ono sa uleví. Jestli potom sa třeba upravuje i nejaká tá rehabilitace, část poté, nějaký režim, že vlastně toho budu moct udělat víc. Že to možná není jenom o té léčbě, jenom si dát tu niť, ale že díky tomu potom můžu lépe s tím tělem pracovat, jestli to pojmenovávám dobře, jestli i takhle to třeba probíhá, ta léčba.
2: Ja to z vlastnej skúsenosti, tie nite aplikujem väčšinou až po ukončení rehabilitácie.
0: Mm-hmm. Bonus navíc.
2: Aha. Ako bonus, alebo prakticky ten pacient je v rámci toho cvičenia, keď chodí ku nám, alebo aj procedúr, je aj zainštruovaný, čo môže, čo nemôže robiť, ako cvičiť ďalej, pretože nie je to univerzálna liečba, nie je to ako švihnutím prútika, že tá bolesť odoznieje a netreba ďalej nič robiť. Veľmi dôležité je dodržiavať ďalší režim v rámci toho, aby sa nezhoršovali do budúcna tie problémy, jednak s chrbticou, jednak, aby sa znova nepreťažovali dané štruktúry pri nesprávnych polohách, pohyboch v práci, takže určite to nie je jediná metóda. Jediná metóda je to ako keby komplex alebo doplnková liečba tej komplexnej rehabilitačnej liečby.
0: Posluchač Honza, WhatsApp, Rádia Čas, to je taková zpětná vazba. Je příjemná paní doktorka, asi budu potřebovat rehabilitace. Takže máte minimálně jednoho fanouška plus nás. Jak říkám, streamujeme dál na Facebooku Rádia Čas a minimálně ještě jedno velké kolo i v našem vysílání. Naším hostem je stále primářka rehabilitačního oddělení Karin Michalová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj a moc nás to baví.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Rádio Čas. Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Dny Marian Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Marian. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
10: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
11: KP Revital.cz. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
12: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
13: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
14: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
10: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Rádio Čas.
10: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou

0: Hodové ráno, probouzíte se, trávíte čas s rádiem Čas, hity, které milujete, no a skvělý host ve studiu právě teď, paní primářka rehabilitačního oddělení Karin Michalová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. No a povídáme si o biodermálních nitěch, o tom, jak si pomoct od bolesti.
1: Paní primářko, možná ještě jednou pro ty, kteří dorazili k rádiu až teď, nebo jenom takové suma sumárum, v čem je to jejich kouzlo a vlastně kde pomáhají a jakou formou?
2: Takže tieto biodermálne nite pomáhajú hlavne u ľudí, ktorí majú buď akutné bolesti, alebo chronické bolesti pohybového aparátu, svalov, šliach, klbov. Najčastejšie sa stretávame s bolestiami chrbtice, čiže bolesti krčnej, hrudnej, driekovej chrbtice. Pri problémoch s preťaženia, ako sú bolestivé ramena, bolestivé lakte, achilové šľachy, klby u športovcov pri nejakých úrazoch alebo s preťažení.
1: Už jsme si řekli, že v podstatě to zavádění je de facto ambulantního rázu. Dokonce jsem sondoval po praktické stránce, jedna nit vychází plus minus na 150 korun. Logická otázka, protože vy máte pracoviště v Orlové, pokud to někomu cinklo nebo lidi si dohledávají, jak Lenča říkala, když nás něco bolí, zkoušíme všechno, můžou vás oslovit a kontaktovat i lidé napříč republikou? Je to jedno, že to není spádová oblast takzvaně?
2: Mně vůbec to nevadí, samozřejmě můžu se k nám objednať alebo zavolať na našu ambulanciu. Na facebookovej stránke máme telefónne číslo našej rehabilitačnej ambulancii v Orlovej. Najlepšie, keď volajú v poobednejších hodinách medzi jednou a druhou a samozrejme, keď prídu k nám, tak vyplňujú určité dotazníky, kde už urobíme také, ako keby si to, alebo prakticky sa dozvedia pacienti už na tom dotazníku, o akú metódu ide, aké má kontraindikácie, aké sú možné nežiaduce účinky tejto terapie, že je to hradená procedúra a samozrejme nenahrádza to potom vyšetrenie, ktoré robím s tým, teda to vyšetrenie, ktoré je potom pred tou aplikáciou tých biodermálnych nití v rámci mojej ambulancie na rehabilitáciu u nás.
0: Pojďme to ešte zmínit, pretože mám pocit, že tahle informace padla jenom na streamu. Jak dlouho si počkám na to objednání, když mám nějaký akutní problém nebo chronickou bolest, tak mám se obávat, že je to, jak to občas bývá v těch vyšetřeních nehrazených.
1: Stěneme to ještě v tomto století?
0: Tak, jak to bývá u lékařů občas.
2: Určitě ano. Čakací doby momentálně jsou týždeň až dva, závisí od toho, samozrejme, akú máme prevádzku na našej rehabilitačnej ambulancii, či som prítomná, pretože to zatiaľ robím len ja na ambulancii, ale vieme sa dohodnúť určite individuálne, keď sú nejaké výrazne akutnejšie stavy, tak samozrejme musím vidieť toho pacienta, musím vedieť, na čo všetko sa lieči, aké má ochorenie, aké lieky užíva, aby sme sa potom vedeli dohodnúť, či vôbec je vhodná pre neho táto liečba.
1: Řada lidí, to je ještě taková jedna praktická, řada lidí opravdu hledá tu pomoc, když mají třeba strach z jehel. Vy sama jste říkala, popisovala ty jehly, myslím, že si dokážu představit, to jsou takové ty, které se dokážou i ohnout, že jo, ten materiál a podobně. Nicméně probíhá nějaké lokální umrtvení, nebo je to opravdu tak symbolické, že ani ta včelka se tomu nevyrovná?
2: Nie je potrebná vôbec nejaké lokálne znecitlivenie. Koža sa len dezinfikuje a priamo sa tá ihla s tou niťou zavedie do toho tkaniva. Je to fakt štipnutie. Niekedy ani pacient necíti, lebo sú tie ihly sú tak tenučké a traumatické, že niekedy to fakt ani necítia, že bolo niečo zavedené do toho tkaniva.
1: Jako rychleji mi rozhovor neutekl snad nikdy.
0: Mně taky ne. Bylo to velmi, velmi zajímavé. Přemýšlím, jestli jsme ještě na něco nezapomněli, ale
1: paní já primářko, mám, zapomněli?
0: Já mám pocit, že mi ty záda přestaly bolet úplně, už jenom z toho povídání.
1: Ne, tak to já mám vždycky jako pravý opak. Jako když je to odborník, tak vždycky a hlavně se vyhýbám některým otázkám, protože on vždycky popíše to a my si to jako znásobím. Je třeba ještě něco dodat, něco podstatného?
2: Myslím, že nie, len dôležité je vedieť to, že nie je to univerzálna metóda. Nie je to metóda, ktorá má 100% účinnosť, tak ako žiadna metóda. A je určite potrebné to primárne vyšetrenie toho pacienta, pretože sú tie kontraindikácie, kedy sa nesmie podať táto terapiu aplikovať. A mnohokrát ľudia očakávajú, že je to niečo wow.
1: Že bude spasen, áno.
2: Že to bude a hlavne fakt u niektorých ľudí môže nastať prechodné zhoršenie, čiže musia počítať aj s tým, že tá bolesť môže byť intenzívnejšia. Nie je to nikdy tak, že zatiaľ sa mi našťastie nestalo, že by obmedzila vo fungovaní toho človeka tá bolesť po aplikácii. Takže skôr sú tie výsledky veľmi priaznivé.
1: Nás strašně moc zajímá, s čím se tady objevíte příště, protože mi to připomínalo trošku takové ty zlobivé děti před spaním. A potom šla ta maminka, my jsme se lehli do těch postýlek a jenom poslouchali.
0: No, ano, je to tak.
1: Jo. Takže děkujeme za to, ať se dílo daří, ať máte čím dál víc spokojených klientů a budeme se těšit na viděnou ve studiu Rádia Čas.
2: Já děkuji za pozvání a prajem vám a všem posluchačům pevné zdraví.
1: Primářka rehabilitačního oddělení Karin Michalová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj ve studiu Rádia Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí. Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Rádio Čas.

0: Tak ještě jsme trošku vyvředění, ale v dobrém slova smyslu měli jsme vzácnou návštěvu. Pokud chcete vědět, jakou, doporučujeme mrknout na Facebook Rádia Čas. Jinak Lenča Radim pokračuje Dobré ráno Moravo. Vám všem krásný pátek 8:48.
1: No a podíváme se letem světem internetem na zprávu, která mě zaujala včera, protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. A nevím, jestli jsi slyšel ten příběh. Co je?
0: Ty jsi dělal vždycky v první té, že?
1: Co?
0: V první lavici. Protože jsem byl dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, a teď to děláme oba.
0: Jo, ale to neříkám. Pan Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, tady mám jako malou zajímavost, kterou bych ráda řekla.
1: Ale prosím vás, my to děláme oba a ještě si to navzájem posíláme někdy.
0: S přípravou jsem paní, prosím vás, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Hej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
0: No, ale něco si...
1: To je s paní učitelko, to já mám každé ráno.
0: Co se chceš podělit, paní Štolko, prosím vás?
1: Já čekám, ještě to přestanu
0: bavit.
1: Dobře,
0: já už budu hodný, ano, dobře.
1: No já počkám, to ještě jednou bude.
0: Ne, v pořádku. No teď dívej se, co mi to udělalo tady něco.
1: No, to je karma.
0: Ale velká karma, vůbec nevím, co to mám. Pojď se podívat, dívej se, co to mám za čuplíky.
1: To by spadl počítač.
0: Mm-hmm, dobře, tak to není asi ta novinka, kterou si chtěla zmínit, a to si včera viděla na internetu a fotila si to, aby si dneska řekla ve vysílání Rádia Čas. Dobře.
1: No, takže, prosím tě, dvě jeptišky. Příběh dvou jeptišek.
0: Teď
1: mě napadá taková poznámka, úplně japná.
0: Já zase nám jakoby takový divný for, to taky nemůžu říct.
1: Já jsem točí, jsem si říkala, že tě napadne hned tohle. Mm-hmm. Ale byly to dvě jeptišky, takové mladé dámy, oni se na začátku nesnášeli, jo, úplně jako se nemohli. A nakonec to dopadlo tak, že se do sebe zamilovali a vzali se. To je co?
0: Počkej, a zůstali dál v podstatě v řádu, anebo museli teda odejít z těch míst, kde jsou, protože záleží, jako kde zrovna jako ta víra probíhá, jako v které zemi a podobně, že jo? V rámci kterého náboženství a tak dál.
1: No tak já si myslím, vzhledem k tomu, že vypadají tak jako hodně křesťansky.
0: Pořád
1: tak,
0: jsou oblečené jakoby v profi oblečku.
1: Jo, jako v profi oblečku, tak si myslím, že asi se to nepotkalo úplně. Že se spíš jako rozešli a pak se potkali. Ale oni dvě se potkali v brazilském klášteře, kde teda byli na nějaké misi, jmenují se sestra Francília a Luisa. No a nakonec teda zjistili, že prostě se mají rádi a že spolu chtějí být a potom si řekli své ano.
0: Já si myslím, že to je to nejkrásnější, já o tom vždycky sním, protože dneska je doba jako různých aplikacích a seznamek a tak dál a pořád si říkám, a to mám takovou tu vesmírnou objednávku, že toho pravého nebo tu pravého potkáš třeba, když na sebe narazíte, doslova do sebe třeba vrazíte na ulici a pomáháte si, já nevím, sezbírat tu kabelku nebo tak a začnete si povídat a prostě...
1: Tak dobře, jak ulici, jo, ale přijde mi, že klášter je to
0: nejnepravděpodobnější
1: místo.
0: A to já si právě myslím pravý opak.
1: Ale já myslím na nalezení lásky.
0: No právě.
1: To je skutečné lásky.
0: Jo, no. Jako, já teda mám představy, já myslím, že tam musí být napětí živočišné, nervy moje. Já to vždycky zavedu tam, že? Ale jako,
1: tak... No zavedeš to vždycky tam, jako asi tak myslím, že tak jak k nám do studia nikdy nepřijde na rozhovor nějaká hvězda, o které se tady bavíme, tak si nejsem jistá, jestli by k nám přišel někdo, nějaký představitel tady.
0: Tak to máme další, kterou můžeme očkrtnout. Jinak děvčata teď bez legrace lásky kopec, jak zpívá Lucie Bílá, kluci s klukama, holky s holkama, kluci s klukama, to už jsem říkal vlastně.
1: A holky s holkama.
0: Jo, a ještě ta běžná spojení, takže prostě milujte se a množte se. Amen.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
8: Volejte bezplatně 800 872. Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
9: Nákupní centrum Géčko.
10: Sport, sport a zase sport.
7: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
9: Nákupní centrum Géčko.
11: Hej, hej, hej.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Ano, televize Relax, spousta pořadů, mimochodem v záznamu vždycky i ranní káva s rádiem Čas, třeba dopoledne, o víkendech taky. No a častokrát je tam viděn i kolega Aleš Klubal, kterému právě teď budeme předávat slovo. Ahoj Ali, ahoj, zdravíme tě.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, my jsme dneska trošku žbrblali, i když občas jsme se s našimi posluchači neshodli, na téma filmy. Byl nějaký film, který tě pohoršil, který tě znechutil, znudil, jako Nevermore, jak se říká někdy
2: jako
1: víc?
2: Takové to, že vyhozené dvě hodiny života prostě.
3: Mm-hmm. Jo, takhle, tak až jako tak daleko asi ne, ale vzpomenu teďka nedávno, jak jsme byli a viděl jsem předtím, hned předtím jsem viděl Ďábel nosí Pradu jedničku a hned potom dvojka, jo, následoval a to mi zklamalo. To jsem si říkal jako, že ta dvojka, jo.
2: Ráďa vypíná mikrofony.
4: Mikrofon. To mě mrzí.
1: To. Co chceš?
3: Já vím, Meryl Streep.
1: Ne, protože takhle, já už byl ovlivněn tebou, takže jsem se bál. My jsme si měli být takové rozpaky jako z té dvojky, jako co to bude.
3: Byl jsi, jo.
1: A já jsem si dopřál dvojku a já jsem se sem tam zasmál, hodně jsem brečel.
3: Tak vidíš to, no.
1: A nebyl jsem uražený. Opravdu jako mělo to jakoby pořád ten vibe, jasně, že některé principy už se prostě jenom opakovaly, ale dal jsem to na pána.
2: Ale takže to vlastně, tak bývá vlastně.
1: Jo, ale pozor, čekal jsem to horší, jo, takže jo, vlastně díky tobě jsem, jako není to
3: zklamání. Uhel pohledu,
1: nejsou to
3: no, jsem čekal víc,
1: takhle.
3: Protože ta jednička, ač nejsem na romantiku, tak ta mě bavila, ta byla fajn.
2: Ale já si taky myslím, že jsou jako větší zářezy, než
3: To určitě, to určitě, no, no.
2: Jsme tady měli hodně zmiňovaný český film Dědictví dvojka. Tak ten je na Facebooku, ten vede.
1: Samozřejmě taky bylo zmiňováno pokračování fenoménu Bonnie a Clyde, dvojka a tak dál.
3: Ale víš co, já jsem se třeba díval i na Žižku, na kterou jsem se připravoval strašně dlouho, protože to je drsný film. Já to nemám rád, musel jsem to vypnout v polovině. Jo, protože doopravdy to už je hodně přes čáru u mě.
1: A ještě trošku se mi vybaví teda Sněženky a Machři po 20 letech nebo po 15 letech.
3: No, ty dvojky, to už je mimo.
2: Dvojky jsou, no.
1: Tak si prosím zabrumejte s Alešem, nezapomeňte na

0: zlatou větu, protože má taky nějaká volání a krásnou směnu a hezký víkend.
1: Děkuju, děkuju.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
2: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
13: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Krnově v ulici Říční osobní auto srazilo chodce. Dále buďte opatrní na dálnici D46 na Prostějovsku v oblasti Držovice ve směru na Olomouc. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Brno-Žabovřesky v ulici Veslařská. Srazila se tady dvě osobní vozidla. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku čím dál častěji radí se zdravím umělá inteligence. Své zdravotní problémy s ní řeší velká část obyvatel. Nejčastěji jde o mladé lidi mezi 18 a 34 lety. Ptají se hlavně na možné nemoci nebo řeší duševní zdraví.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji letos přibylo případů nemocí přenášených klíšťaty. Do konce srpna lékaři evidovali 54 případů klíšťové encefalitidy a více než 1000 případů lymské boreliózy. Riziko přitom s létem nekončí. Klíšťata mohou být aktivní i na podzim. Odborníci proto upozorňují na opatrnost při pobytu v přírodě, hlavně během houbařské sezóny. Rožnov pod Radhoštěm má hotovou první etapu nové cyklostezky a cyklotrasy Pindula. Úsek dlouhý více než 2 kilometry, tak propojuje Zlínský a Moravskoslezský kraj. Více nám řekla mluvčí města Adéla Kousalová.
2: Nová trasa přináší cyklistům i pěším bezpečnější možnost překonání Pinduly a zároveň navazuje na již vybudovanou infrastrukturu na straně Trojanovic. První etapa zahrnuje novou asfaltovou stezku pro cyklisty a chodce a navazují cyklotrasu vedenou po stávající místní komunikaci pod Pindulou.
1: Rádio Čas, sport.
0: A fotbalový víkend nabídne dva zápasy s ostravskou účastí. V Šancelize se v sobotu od 18 hodin utká Slovácko s Baníkem Ostrava na městském stadionu Miroslava Valenty. V neděli pak Baník Ostrava B přivítá v Šance národní lize

0: 23 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: No co si budeme, pátek, tak to je den, kdy máme v práci rychlo z rakety a hurá na víkend, ať se daří a s rádiem čas skvěle utíká. Už je s vámi Aleš Ušklubal a určitě to znáte. Film vypadá fantasticky, jo, obsazení snů, režisér, kterému věříte. No a potom sedíte v kině a řeknete si, tak za tohle jsem dal 200, 2 hodiny svého života. Facebook, WhatsApp, napište vaše největší filmové zklamání. Teď naopak radost, za chviličku připomenu dnešní zlatou větu rádia čas. Co? Že ještě nejste ve hře, tak to vůbec nevadí, napravit to můžete hned a to přes naše webovky, tady se můžete do zlaté věty přihlásit. Takže držím palce, jinak výhrou při pátku budou i hity, které milujete. A jo, a už o víkendu ano, největší bezpečnostní show ve střední Evropě, a to na mošnovském letišti. Tady se chystají i policisté Moravskoslezského kraje a kromě těch dynamických a statických ukázek své práce budou samozřejmě dohlížet na to, jak to bude jezdit, tedy na dopravu. A právě k dopravě více jejich mluvčí Soňa Štětinská.
1: Pro moravskoslezské policisty je klíčová i doprava. V terénu jsou desítky dopravních policistů, jak na pevných stanovištích, tak mobilní, včetně motohlídek. Dopravní situaci monitoruje i policejní vrtulník. Každá silnice má určitou kapacitu a je zde množství vozidel na jednom místě a v jednu dobu. Mohou se tady tvořit kolony. Počítejte tady s případným zpožděním. Platí to zejména pro cestující, kteří mají plánovány odlety z letiště. Policie zřídila dopravní informační linku číslo 723 759 733, kde se řidiči mohou zeptat na aktuální situaci. Sledujte také policejní sociální sítě, stěžejně X. A doplním, dodržujte pravidla silničního provozu, respektujte pokyny policistů a buďte na cestách ohleduplní. Při jízdě i parkování pamatujte na zajištění průjezdnosti pro složky integrovaného záchranného systému. Prostě, ať je vaše cesta bez vážnějších komplikací.
0: Tak děkujeme za informace a každopádně, pokud zajdete, tak ty nejlepší zážitky a rádio čas budou toho s vámi. Teď budou s vámi hity, které milujete.

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete. A který film vás nejvíce zklamal? A hlavně, co vás zklamalo? Byl to příběh, já nevím, konec tohoto filmu. Herecké výkony, přehnaná očekávání. Já tady mám takový příklad, možná jste nevěděli, že slavný Titanic, jo, před premiérou byl považovaný, že to je rizikový film a že prostě na něj lidi nebudou chodit a že to bude propadák. A všichni dobře víme, jak to dopadlo, byl to nakonec megatrhák. Tak víte co, pojďme zazpomínat na filmové chvíle, kdy popcorn chutnal více než samotný film. A já už tady, ano, jsem na WhatsAppu, píše Hanka, já nedávám ty nové animáky, kdy se postavy, ať už lidské nebo zvířecí, strašně afektovaně ksichtí a mluví přitom neutrálně. Tak já bych to ještě viděl, já bych to viděl na hlasovku. Je s námi Eva, tak Evi, hezké dopoledne a pojďte s námi do kina.
1: Ahoj, tak pro mě asi největší propadák bylo Dědictví a neb kurva se neříká, nebo Sněženky a Machři dvojka. Já nevím, ty pokračování těch filmů mi přijde, že už to nemá takovou tu šťávu některé. To musí fakt jako hodně, hodně mě zaujmout, abych se těšila na další díl, případně na nějaké pokračování.
0: Evi, mám úplně podobný názor, možná dvojka, která byla lepší než jednička, tak to byla pohádka Anděl Páně. Tady vždycky dávám palec nahoru. Takže vaše největší filmové zklamání, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, napište a pokud jste se zaregistrovali do soutěže Zlatá věta Rádia Čas, tak webovky Rádia Čas, pozor, tady stále se můžete zaregistrovat, jo, to platí a třeba už v pondělí budete hrát s námi, ale pozor, ta zlatá věta pro dnešek zní, tuhle výhru si určitě užiju. Tuhle výhru si určitě užiju. A volat můžu třeba po písničce. Takže mobily po ruce, Rádio Čas na rozslech a k tomu hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí. Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
12: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
13: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
14: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra. Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
15: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
16: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Ano, víme, že existují věty, které nám změní život, třeba vezmeš si mě. Ale jsou i jiné věty, ano, třeba zlatá věta Rádia Čas. Ano, tady stačí správně říct tu správnou větu a máte tisícovku navíc a třeba změní rozpočet na víkend. Takže na telefonu, jak se dívám a dívám se dobře, by měla být Zdenka a já se budu se Zdenkou za chvilečku těšit na to závěrečné. Máte 1000 korun, takže snad to dopadne dobře a jdeme na zlatou větu Rádia Čas. Takže teď už ten telefon. 6, 5 a ještě chviličku 0. Tak, já věřím, že to dopadne, že budu před víkendem odměňovat. Vždycky před víkendem, tak každá korunka a u nás tisícovka potěší. Takže na druhé straně Zdeňka.
2: Prosím.
1: Aleš Šklubále, Rádio Čas, zlatá věta.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem hodný a budu štědrý, Zdenko, budu štědrý. Kde jsem vás teď zachytnul?
2: No, právě jsme přišli z obchodu, takže
1: wow, jo.
2: Mám štěstí, ale jinak jsem měla větu s sebou.
1: V kabelce, jo? Na nějakém papírku poznačenou.
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Tak já se těším. Takže Zdenko, vykřičme to do světa.
2: Tuhle výhru si určitě užiju.
1: Wow, já jsem se těšil na to závěrečné. Máte 1000 korun.
2: Super, super. Děkuji moc.
1: Zdeňko, znova do obchodu. Bude se nakupovat, jo? Co vy na to?
2: To už něco na Vánoce necháme už.
1: Už to necháte na Vánoce? To už jsou
2: jo,
1: Vánoce?
2: Jo.
1: No, já už jsem chodil
2: no,
1: po obchodě.
2: No, tak ale nějaké ty dárky, jako z toho něco nakoupíme.
1: Já už jsem chodil po obchodě a vím, že už tam je zima. Dobře, takže gratuluju. Do rodinného rozpočtu jste si připsala 1000.
2: Cinklo,
1: jste říkala Vánoce, takže ať tyhle ty dárky potěší. Zdeňko, já ještě jednou děkuju za přízeň, že ladíte Rádio Čas a penízky posíláme. Užijte si je.
2: Taky děkuju krásně. Moc, mějte se hezky, na
1: hezký víkend, naslyšenou, nashledanou.
2: Vám taky, naschle.
1: Tak já nejenom zlatou větu, ale zlatá bude za chviličku také akce, která pobaví celou rodinu a aktivně. Jo, takže za chviličku pozvu, i na to si počkejte. No a teď dál hity, které milujete.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia.
6: Rádio Čas.

0: Rádio Čas Hity, které milujete, a dá se říct, tady budeme skoro všichni na mošnovském letišti, startují o víkendu dny NATO. Mimořádné opatření samozřejmě v areálu plánují také policisté Moravskoslezského kraje, dohlednou na klidný průběh akce, a pokud se chystáte, tak tyhle ty rady se určitě budou hodit. Více už policejní mluvčí Soňa Štětinská.
1: Akce láká desítky tisíc lidí, takže pro policisty je naprostou samozřejmostí a prioritou zajištění bezpečnosti návštěvníků. Dohlížíme také na veřejný pořádek, plníme ale i množství dalších úkolů. V areálu a okolí můžete vidět zejména uniformované policisty. Návštěvníky žádáme, aby byli pozorní na své osobní věci. Po odstavení vozidla na parkovišti zkontrolujte, zda je automobil uzamčen a bez otevřených oken. Neponechávejte uvnitř odložené věci, zejména cennosti.
0: No, byl jsem několikrát, stojí to za to, takže pokud se chystáte, také skvělé zážitky. A další akce, na kterých bude fajn.
2: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tak už zítra můžete zajít do Slavkova u Opavy na setkání veteránů a program podpoří skupina Turbo. Vstup je tady zdarma. To muzeum ve Frenštátě zve na výstavu fotografií Vzpomínky na starý Frenštát. A na fotografiích tedy uvidíte domy, ulice, městské zákoutí, která existují už jenom na archivních snímcích. Teď vůně benzínu spolek Václavka vás zve tuto neděli od 9 hodin na Orlovský sraz automoto veteránu. Akce na starém náměstí v Orlovém městě a odtud tedy v 11.30 potom vyrazí účastníci na okružní jízdu Orlovou, i to si užijete. A ještě akce, která zapojí do pohybu, a já řeknu celou rodinu, běh rodným krajem Emila Zátopka.
3: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: Pokud jste si vybrali, tak užívejte, bavte se. Jsme Rádio Čas a hrajeme dál hity, které milujete.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás faktoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
12: Milujte ten pocit.
13: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
14: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
15: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy CZ. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy CZ.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tuhle výhru si určitě užiju. Tak to je zlatá věta rádia. Čas po 10. hodině se určitě bude hodit. A připomenu samozřejmě, jak se zapojit do hry. Teď ale čerstvé zprávy. Martin Fabíka, bude 10. hodina. Od Aleše Školbala tady z časáckého studia. Hezké dopoledne.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmíná.

0: za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
3: Flyerpneu.cz a jedeš dál.
4: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
5: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě Porubě v ulici Nad Porubkou. Stala se tady nehoda autobusu a osobního auta. Je zde silný provoz. Opatrnost se vyplatí v Havířově v ulici Na nábřeží. Srazila se tady dvě osobní vozidla. A pozornost mějte na dálnici D1 na Brněnsku v oblasti Zálesná zhoř ve směru na Brno. Střetly se tady dva kamiony. Provoz je omezen. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Vlastní účet by si mohli založit až od 15. Nová pravidla mají děti lépe chránit před riziky na internetu.
6: Morava aktuálně.
5: O víkendu startují na mošnovském letišti tradiční dny NATO. Největší bezpečnostní akce nabídne velké množství letecké i pozemní bojové techniky, statických a dynamických ukázek a chybět nebude ani městská policie Ostrava. Co vše bude zajišťovat, to už nám prozradila její mluvčí Helena Badurová.
7: Městská policie se bude podílet na dopravních a bezpečnostních opatřeních a bude mít na starosti bezplatné hlídání kol ve 3 kolárnách. Přímo na příjezdových cyklu stezkách navíc cyklistům pomohou strážníci na kolech, kteří jsou navíc vybaveni lékárničkami. V premiéře představíme nové elektrokoloběžky a chybět nebudou ani zásahy skupiny pořádkové služby, psovodu i strážníků na koních.
5: Návštěvníci dnů NATO vyberou nejlepší leteckou ukázku nad mošnovským letištěm. Vítězný pilot získá pohár primátora Ostravy. Lidé mohou hlasovat lajkováním na městském Facebooku. Zlínská zoo se i letos drží na druhém místě v návštěvnosti v Česku. Zahrada navíc dokáže sama pokrýt více než 90% svých nákladů. Letos návštěvníkům nabídla nové bistro, samoobslužné pokladny nebo zastřešené parkoviště. A na příští rok už chystá další novinky.
6: Rádio Čas, sport.
5: A ve Vsetíně se v sobotu utkají domácí hokejisté s Litoměřicemi. Zápas Maxa Ligy začne v 17 hodin na Lapači. A ve Frýdku Místku se ve stejný den představí domácí tým proti Kolínu. Utkání Maxa Ligy začne v 17 hodin v hale Polárka.

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
3: Reflux.
2: Cestovala jsi někdy do refluxu?
4: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
2: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
3: Někdy je to porod mezi 6. a 9.

0: Hrajete.
1: Čas. Kolem celého těla, co tě pomotává na duši očí.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Hezké dopoledne, tady z Rádia Časot, Aleše Šklubala má další věta, už bude zlatá, takovou má pro dnešek podobu. Tuhle výhru si určitě užiju. Takže ještě jednou, tuhle výhru si určitě užiju. Zapsat, zapamatovat, to se bude hodit. No a pokud s námi ještě nehrajete, tak registrace přes naše webovky. Nic vás to nestojí, naopak vyděláte tisícovku. Za chviličku z našeho téma, a to filmová zklamání a naopak, z čeho jde radost, tak to jsou hity, které milujete. Takže hezké dopoledne s Rádiem Čas a ještě důležité info. Na letišti Leoše Janáčka, Ostrava v Mošnově se o víkendu konají dny NATO, no a policisté, jako každý rok, policisté Moravskoslezského kraje, budou zajišťovat bezpečnost uvnitř i před areálem. No a pro vás, kteří se chystáte, i jedna novinka, kterou ocení hlavně rodiče. Více už mluvčí policie Soňa Štětinská.
1: Důležitou informací jistě je, že v rámci letiště a jeho okolí je zřízen dočasně zakázaný prostor pro lety bezpilotních letadel, to znamená bezletová zóna pro drony. Důvod je jasný, zajištění bezpečnosti návštěvníků i leteckých prostředků. Policisté jsou také letos připraveni i na situaci, kdy se ztratí dítě. Centrem bude náš stan poblíž komentátorské věže. O děti se postaráme a uděláme vše, co pro nejrychlejší kontaktování rodičů anebo doprovodu. Může nám pomoci například telefon na kartičce, kterou bude mít dítě u sebe.
0: Ano, tady je nás vždycky hodně, a tak hlídejme si děti, ať nejsou starosti, ale jenom zábava. Teď zpátky hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas. Tak, teď už můžu. Film, ano, co si budeme povídat, může trvat 2 hodinky, čekání na něj klidně 2 roky. No a zklamání, tak to může přijít klidně po 5 minutách. Takže pojďme na filmové propadáky. Jinak pro Hollywood, třeba jak jsem se dočetl, to byl film Marvels, odhadovaná ztráta kolem 237 milionů dolarů. Jestli dobře počítám, tak to už je částka, za kterou byste mohli koupit popcorn celému světu. Ale teďka vy, co vy a filmové propadáky, je s námi Milan a Milan píše Babovřesky, Kameňák 4. Milane, neviděl jsem, nemůžu posoudit. Markéta, český film Večírek, rovněž jsem neviděl. A ještě tady máme Emila, Bunny a Klid 2. Ono, už jsme o tom mluvili, že ty 2, no, ty se málo kdy podaří vylepšit něco, co je 1. Facebook, WhatsApp, tady je to naše stříbrné plátno, takže napište, který film vás nejvíce zklamal. Já za chviličku připomenu náš ranní kvíz, víš, nevíš, ale teď k muzice, a to dobře víte, to jsou hity, které milujete. Pojďme na ně.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5VC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
12: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas.
13: Hity, které milujete.

0: Rádio Často páteční a hity, které milujete. A teď dva otazníky. První otazník, jak zní zlatá věta Rádia Často, které se můžete registrovat přes naše webovky. Tak tenhle otazník vyřešíme hned. Tuhle výhru si určitě užiju. Zlatá věta zní, tuhle výhru si určitě užiju. Tak a budete ji určitě za chviličku potřebovat, takže buďte ve střehu. A ještě jsem říkal jeden otazník. A tady už nenapovím, to si vyřešte sami. Tedy s naší ranní partou, víš, nevíš, tedy s Lenkou, Ráďou, Martinem. No a s vámi.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Dnes má narozeniny americká herečka a moderátorka, která si zahrála Charlie v seriálu Přátelé. Jak se jmenuje? Za A. Aisha Tyler, za B. Gabriela Union nebo Tarai Hansen?
3: Charlie?
2: Ano, Charlie, ta černoška paleontoložka, která chodila s Rosem.
4: To si prosadil největším, aby se tam vůbec nějaká afroameričanka objevila.
2: Ona byla krásná.
4: Protože to byl vlastně seriál Kaková úplně bílých bohyně. Lidí a to žili v New Yorku. Chápeš? Potom se na to zaměřte. To je úplně jakoby vlastně skoro bílý seriál.
3: Je to pravda.
4: A žili v New Yorku, no.
2: Víš,
4: no.
2: Jo? To mi tak nenapadlo. Uh-huh.
4: Aha. To bylo jeho dílo, no.
2: Ona byla tam, byla tam aspoň Janice.
4: No, tak a my nevíme, jak se jmenuje její představitel.
2: Je to Aisha Tyler. Vyjmenujte aspoň 15 států USA.
4: Severní a jižní Dakota, Kalifornie, Florida,
3: Nevada,
4: New Jersey, New Jersey, potom dáme Kansas, Texas, doly zdravíme Tennessee, jedeme dál, počkej, Massachusetts,
3: máme 10?
4: Potom Jižní Karolína, nebo Severní Karolína, prostě nějaká Karolína, Aljaška vlastně se počítá, ano? Taky ne, to ne, Hawaii?
3: Hawaii,
4: ještě dva. Oregon třeba a Nevada.
3: No, Nevadu jsem říkala já.
4: Nevadu si říkala ty.
3: To je to jediné, co jsem řekla.
4: Ježiši, ona je to strašně moc.
2: Je tam třeba Ohio ještě.
3: Miami?
2: Potom, ne, Miami, Florida.
3: No,
2: Florida.
3: Miami.
4: To je já město.
3: Florida.
4: Tak, to už jsme říkali.
3: To už jsme říkali.
2: Ano. Nebraska.
4: Viděli jste někdy tvar Floridy na mapě?
3: Ne.
4: Tak se podívejte.
2: Floridy? Co to znamená?
4: Počkej, tak... Lenča hledá Floridu.
2: Aha, tak najdi Floridu a uvidí.
3: Ale tak ty ježišmarja.
4: Ty jsi zlatý, ty jsi taky nevinný.
3: Ale ty ve všem to vidíš.
4: Já všude vím, bože, ano, přesně.
3: To je prostě jenom výběžek, Maria. To v tom nevidím.
4: Děcka, necháme toho, prosím.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes bude polo.

Radiojazz. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Přesně tak, teď přichází chvíle, kdy slova mají cenu. Zlatá věta Rádia Čas, právě ona vám může změnit stav vašeho účtu. Takže, co si budeme, tisícovka se určitě počítá na telefonu na druhé straně už teďka možná, ale na možná už s uchem na telefonu a takovou tou touhou vyhrát, jo, 1000 korun na víkend, to se bude počítat. Tak, ta chvilička, ano, to je nutné na zadání telefonního čísla, já jdu na to, tak Aleno, voláme k vám, takže 7, 2, 8, 7 a ještě 9, 1, tak u mě všechno v pohodě, ale jo, už to vyzvání, teď ještě Alena by měla chviličku času, ale jo, dneska nám to tedy jede jako po drátě, ale Šeškubal Rádio Čas, Zlatá věta.
2: To snad není pravda.
1: To je pravda, Alena na telefonu.
2: Ano.
1: Aleno, já vás zdravím, jste v práci nebo doma?
2: Děkuju, ne, jsem doma.
1: Jste doma, takže pěkně, v klídečku.
2: Aleno, no.
1: Aleno, je tady soutěž, kdy vám zaplatím, jo, a věřte mi, za každé vaše slovo, Zlatá věta, a ta zní.
2: Tuhle výhru si určitě užiju.
1: Aleno, užijete.
2: Určitě užiju, protože to vůbec jsem si nepočítala.
1: Aleno, užijete, tak trošku více emocí při pátku.
2: No, je to krásné. Vůbec to jako jsem nepočítala s tím ani trošku.
1: Já jsem si říkal, že určitě budete ve střehu. Máte tak jakože celý den mobil u sebe, jakože...
2: Ano, mám.
1: No, opravdy. A rádio Čas naplno, na plné koule.
2: Ano, to teda mám. Teď jsem ho vypínala, když jste mi zazvolal.
1: To je nádherné. Ne, my vás zbožňujeme, jak prostě tohleto a já řeknu, jíte. Tak je to tam, ale no, zlatá věta zazněla, 1000 korun právě opouští tady naše studio
2: moc,
1: a míří
2: děkuji,
1: k vám a já se zeptám, za co budete utrácet.
2: To vůbec nevím, protože, jak říkám, nepočítala jsem s tím, ale jako mám obrovskou radost a za co budu utrácet, to ještě opravdu nevím.
1: Ale no, já mám taky radost, že vy máte radost, že jsme vám tu radost ještě navíc před víkendem udělali. Takže užijte si výhru. Já děkuji za přízeň.
2: Děkuji
1: moc. A poslouchejte Rádio Čas a všem určitě. Řekněte, že se tady hraje o penízky, se přihlásí do naší soutěže.
2: Ano,
1: mějte se krásně.
2: Děkuji, moc děkuji.
1: A já jsem říkal přihlásit, ano, možná s námi nehrajete, tak registrace do Zlaté věty přes naše webovky. Máte to, já nevím, za 2 minutky. A třeba zítra ne, tedy v pondělí, start týdne, ano, budu volat zrovna vám. Držím palce a teď posílám hity, které milujete.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz. Military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz. Hrdý partner NATO Days. Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz. Půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Do krásna vede cesta překrásná.
11: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
12: Nákupní centrum Géčko.
13: Sport a zase sport. Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
12: Nákupní centrum Géčko.
14: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol od značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekkingových.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Hezké dopoledne, tady ze studia Rádia Čas od Aleše Šklobala.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Datart uvádí Dny Marian.
5: Dny Marian, jo.
4: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: stále si dávejte pozor v Ostravě Porubě v ulici Nad Porubkou. Stala se tady nehoda autobusu a osobního auta. Stejná nehoda se řeší i v Českém Těšíně v ulici Frýdecká. A pozornost mějte na Blansku na silnici v oblasti Černá Hora. Havarovalo tady osobní auto. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá případů ztracených houbařů. Policie proto připomíná několik jednoduchých pravidel, která mohou cestu do lesa výrazně ulehčit. Lidé by měli mít nabitý telefon, nepřeceňovat své síly a ideálně vyrazit alespoň ve dvou. Hodit se může také aplikace záchranka nebo zapnuté zaznamenávání trasy. Při hledání hub je dobré sledovat okolí a pamatovat si výrazná místa, aby člověk snadno našel cestu zpět.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku místku u druhé základní školy roste nová multifunkční tělocvična se zelenou střechou. Uvnitř nové haly, která se s původním objektem propojí spojovacím koridorem, vznikne také tribuna pro 200 diváků. Více nám řekla mluvčí města Jana Musálková Jakelová.
2: Nové vnitřní prostory sportoviště jsou koncipovány jako multifunkční a svým vybavením a zařízením splňují parametry pro sportovní utkání, a to zejména ve florbalu, volejbalu a basketbalu. S výstavbou zajišťujeme také nová parkovací místa nejen v areálu základní školy, ale také dojde k navýšení parkovacích stání na ulici Božena.
0: Hotovo má být do konce letošního roku. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajatána Tyla nový bytový dům pro seniory. Čtyři propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Součástí projektu bude také nová zastávka MHD a parkovací místa.
1: Rádio Čas, sport.
0: A hokejový víkend nabídne zajímavé zápasy. V Maxalize se v sobotu od 17 hodin utká Přerov s Třebíčí v Meo aréně. V neděli pak v Tipsport Extralize nastoupí Vítkovice proti Litvínovu. Zápas začne v 17 hodin v Mustang aréně. Dnes bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
4: Reflux?
3: Cestovala jsi někdy do refluxu?
5: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ale nemáš zápal žaludku.
3: Hlavní město Nepál.

0: Dauhá, ano.
1: Někdy je to porod mezi 6 a 9. V dobré ráno, Moravo.
2: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět.

Pátek, dá se říct, zlatý den pracovního týdne, a tak k němu bude pasovat zlatá věta Rádia Čas. A pro dnešek zní: tuhle výhru si určitě užiju. Ještě jednou, pomalu. Tuhle výhru si určitě užiju. Ano, bude se hodit, protože volat můžu kdykoliv, a pokud ještě nejste ve hře, tak registrace do soutěže přes naše webovky Rádia Čas. Zabere to 3 minutky a třeba už v pondělí budete hrát. Od Aleše Šklovala zlaté dopoledne a hudební zlato k tomu, jo, to si pište, to jsou hity z Rádia Čas, hity, které milujete. No a soutěž Stardance hledá nové moderátory. Kdo to bude, už se o někom ví. Mrkneme za chviličku. Yes.

0: Pančice bude, ale velké překvapení přinesla fanouškům Stardance zpráva, že moderátoři, asi jste už o tom taky slyšeli, Tereza Kostková a Marek Eben soutěž opustí. Takže i když další řada dorazí na obrazovky až na podzim roku 2027, sázkové kanceláře už vypsali kurzy na možné nástupce. A tak k těm největším favoritům prozatím patří herec Václav Kopta. Hned za ním následuje herečka Adéla Gondíková. No a třetí je moderátor Aleš Háma, která už si... Zkusil si, že jo? Tuším jeden, dva nebo tři díly Stardance. Jinak mimo hru, jak se tady píše, nejsou ani Daniela Brzobohatá a Libor Bouček. Takže na to, jak to dopadne, kdo dostane mikrofon Stardance, ještě počkáme. Ale jasné je, že soutěž odstartuje na ČT jedničce, bude to v sobotu 10. října a potom to velké finále proběhne 12. prosince tohoto roku. Teď zpátky k muzice z Rádia Čas, hity, které milujete a platí, kdo si hraje nezlobí. Takže za chviličku tam, kde s dětma bude pořádná zábava. Kam s dětma zajít za zábavou a pořádně si to užít. Taky na to si počkejte a jdeme za muzikou.
1: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
2: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
3: KP Revital.cz. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
4: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
5: Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas a hity, které milujete všude kolem vás, a platí, kdo si hraje, nezlobí, to všichni známe. A tak pokud máte doma malého objevitele ve věku od roku a půl do tří let, tak v Didi světě v Ostravě startuje 21. září Batlárna. Je to hravý kroužek plný barev, vody, pěny, rýže a dalších materiálů. Pro děti tady rozvoj smyslu, motoriky, kreativity. No a Batlárna každou středu od 16 hodin. Jinak více info a přihlášky na didisvět.cz. Tak a mám pro vás další akce, které určitě budou bavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tak už zítra můžete zajít do Slavkova u Opavy na setkání veteránů a program podpoří skupina Turbo. Vstup je tady zdarma. To muzeum ve Frenštátě zve na výstavu fotografií Vzpomínky na starý Frenštát. A na fotografiích tady uvidíte domy, ulice, městské zákoutí, která existují už jenom na archivních snímcích. Teď vůně benzínu spolek Václavka vás zve tuto neděli od 9 hodin na Orlovský sraz automoto veteránu. Akce na starém náměstí v Orlovém městě a odtud tedy v 11.30 potom vyrazí účastníci na okružní jízdu Orlovou, i to si užijete. A ještě akce, která zapojí do pohybu, a já řeknu celou rodinu, běh rodným krajem Emila Zátopka.
2: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: Pokud jste si vybrali, tak užívejte, bavte se. Jsme Rádio Čas a hrajeme dál hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Je pátek, víkend před námi a tady se sluníčko a modrá obloha určitě počítají, takže klidně plánujme venkovní aktivity. Babí léto se zdrží, bude prostě úřadovat zítra na obloze polojasno na teploměrech 18 až 23 stupňů. Já říkám ideálka. No a s tímto skvělým počasím o víkendu startují na mošnovském letišti tradiční dny NATO. Jinak akce nabídne velké množství letecké pozemní bojové techniky, statických, dynamických ukázek. No a chybět tady nebudou s programem ani policisté Moravskoslezského kraje, ale více už mluvčí Soňa Štětinská.
1: Policisté připravili opět plno zajímavostí pro děti i dospělé. Přijďte se podívat na naši bohatou statiku, vozidla, zbraně, výstroj i výzbroj. Zastavte se určitě u preventistů. Pod pokličku naší práce vás necháme nahlédnout při dynamických ukázkách. A jedinečnou příležitostí je být u slavnostního složení služebního slibu nových policistů. Těšíme se.
0: Ano, tohle bude určitě výjimečné, takže už dopředu skvělou zábavu a ty nej. Zážitky. Z rádia Čas zpátky, muzika, tedy hity, které milujete.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
2: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
5: Hity, které milujete.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
11: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
12: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.

Rádio Čas. Rádio Čas. Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Je tady poledne a takzvaná klasická předávačka. Mikrofonu se mnou ve studiu už Majky, ahoj.
1: Krásné páteční poledne, ahoj.
0: Hele, dneska je to o filmu, naše téma, a bavíme se o tom, který film je propadá, který prostě jsme nemuseli, který byl takový, jako že byla to škoda času. Máš takový nějaký?
1: Mám, já jsem teďka, kdy to bylo, myslím, že na jaře, jak bylo v kinech Scary Movie pokračování, já jsem to měl rád v mé pubertě, takže jsem si říkal, jo, zavzpomínám, bude to sranda, vyrazím do kina, a měl jsem poprvé tendenci z toho kina odejít. Mm. Jakože fakt jsem už si po půl hodině říkal, to nemyslí vážně. Takže to bylo fakt velice těžké zklamání, ještě když za to člověk zaplatí a těší se na nějaký ten filmový zážitek. Tak to v poslední době, no, co
0: a
1: mě tak napadlo.
0: A ten popcorn je lepší než film.
1: Je to tak, ano.
0: Hele, já jsem se díval na naše debatu také dvojky, jo, propadají dvojky, jo, film, jednička prostě trhák, jo, a dvojka už ne a už je to zklamání.
1: Ano, a kdybych měl zabrouzat třeba do českých vod ještě, tak... Jejda, taková ta klasika, teď se natočila čtyřka, vypadlo mi jméno, vidíš to úplně. A pije se tam modrá voda?
0: Jo, to už vím, babu.
1: Kameňák, ano, tak Kameňák čtyřka, tam jsem byl taky zklamán, ano.
0: Modrá voda, to bylo na tom to nejlepší z celého filmu.
1: První věc, co si vzpomenu, ano.
0: Takže ode mě, mějte se, smějte se, tak jak my teď tady ve studiu s Majkem, a jdeme na aktuální zprávy Rádia Čas s Marcelou Fabiánovou, no a bude poledne, takže klasicky páteční dobrou chuť.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Datart uvádí Dny Marian.
6: Dny Marian, jo.
5: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy.

0: Řidiči, aktuálně pozor, v Českém Těšíně ve Frýdecké ulici srazilo se tady osobní auto s autobusem. Se zdržením musíte počítat také ve Slezské Ostravě v Hladnovské ulici, kde se střetla dvě osobní auta a nehoda se stala i na dálnici D1 u Brna na 194. kilometru ve směru na Ostravu. Tady havaroval kamion. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, Česáci. Jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda plánuje přísnější tresty pro agresivní řidiče. Novela zákona počítá se zpřísněním postihu za některé přestupky, například ujíždění policii. Za vybržďování nebo třeba pořádání nelegálních závodů by nově hrozilo vězení, v některých případech až 3 roky. Podle televize Altáva Plus právě agresivita je podle statistiky 3. nejčastější příčinou dopravních nehod.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně začala stavba nového fotbalového zázemí v areálu Pavla Srníčka. Fotbalové šatny se staví pomocí modulárního systému, se kterým jsou velmi dobré zkušenosti, jak nám prozradila mluvčí města Jana Končítková.
2: Největší výhodou modulárních staveb je rychlost celého procesu a nízké zatížení okolí stavebním ruchem. I proto je tento typ v poslední době tolik populární. Například pro fotbalové mistrovství světa v Kataru tak vznikal celý stadion a u nás se tímto způsobem stavělo například Centrum mládeže Slavie nebo zázemí Žižkovské Viktorky.
0: Tradiční soutěž o keramickou popelnici má své letošní vítěze. Například v Olomouckém kraji v ní bodovali radnice, jejichž obyvatelé nejlépe třídí odpad. Každý člověk v regionu totiž za rok odevzdal v průměru 94 kg papíru, plastů nebo skla, což je řadí na špici celého Česka. Mezi městy a obcemi letos získali hlavní trofeje Šumperk, Velký Týnec, Majetín a Řídeč.
1: Rádio Čas, sport.
0: A hokejová extraliga dnes pokračuje zápasy druhého kola. Hlavním šlágrem je souboj Kladna se Spartou, kde proti sobě nastoupí bývalí reprezentační trenéři Radim Rulík a Patrik Augusta. Mistrovské Pardubice budou po úvodní prohře bojovat o první body v Litvínově a v Třinci se pak s hráčskou kariérou přímo na ledě rozloučí domácí legendy Petr Vrána a Vladimír Dravecký. V sobotu se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka a teploty mezi 19 až 24 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
4: Reflux.
3: Cestovala jsi někdy do refluxu?
5: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ale nemáš zápal.
3: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
4: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v době.

Rádio.

Teď už odpoledne ze studia Rádia Čas, zdravím já, Mirek Rešel, a se mnou samozřejmě hity, které milujete. A krom skvělé muziky budeme také nadělovat a rozdávat penízky, a to v rámci Zlaté věty. Ta zní: tuhle výhru si určitě užiju. Pokud ji ještě nikde nemáte zapsanou nebo zapamatovanou, tak doporučuju, protože opakovat už se nebude. Takže tuhle výhru si určitě užiju. To je věta, kterou budu chtít slyšet, a samozřejmě je nutné se zaregistrovat na našem webu sazradio.cz do hry Zlatá věta. Já už budu za chviličku soutěžit, dáme si dvě písničky a někomu z vás budu telefonovat. Tak uvidíme, jestli budeme nadělovat. Teď už muzika. Radio Čas.

0: Sedmkrát denně soutěžíme se zlatou větou a ta chvíle přichází právě teď.
1: Zlatá věta, Rádia Čas.
0: Opět šance vyhrát 1 000 korun. Tak já jsem hodně zvědav, jestli se dovolám. Já jsem opět vybral někoho z vás, kdo jste se registrovali na našem webu cazradio.cz a v tuto chvíli by to měla být Ivana. Tak doufám, že se dovoláme. Pojďme vytáčet. No, tak na poprvé máme obsazeno. Dobře, tak pojďme zkusit druhý pokus. Třeba to vyjde na podruhé. A dovoláme se. Byla by to obrovská škoda přijít o 1 000? No, tak tady máme jasno, tady máme obsazeno. Ivanko a já jsem vám chtěl nadělit 1000. Tak to bylo rychlejší, než jsem čekal. Každopádně ještě 2 pokusy zbývají, ještě 2x dneska a tento týden budeme soutěžit, tak buďte ve střehu a třeba se příště dovoláme právě vám.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz. Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíhanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
7: Nabízíme smysluplnou práci, zaškolení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
10: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, my dneska v éteru a také na Facebooku a WhatsAppu řešíme, jaké bylo vaše největší filmové zklamání. A píšete nám toho opravdu spoustu. Já tady mám od Petry zprávu. Na WhatsApp napsala. Ahoj, za mě asi největší filmové zklamání byl Avatar 2. První díl jsem milovala a těšila jsem se, že to bude pokračovat stejně dobře, tak jako jsem šla do kina s obrovským očekáváním. Dobře, vizuálně nádhera, to bez debat, ale po příběhové stránce jsem se chvílemi docela nudila a říkala si, kdy už to skončí. Asi jsem od toho očekávala až moc. No, tak tady já si dovolím trošku nesouhlasit. Já Avatara celkově miluju, všechny jeho filmy, ale co si pročítám vaše komentáře, tak celkově pokračování jsou kolikrát bolavější, než by se zdálo. Tak dejte vědět i vy ostatní Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. No a teď počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia.
3: Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Víkend je před námi a tak jako každý rok i letos se chystají dny na to a Rádio Čas bude samozřejmě u toho a na této největší bezpečnostní show ve střední Evropě, která se o víkendu koná na mošnovském letišti, se chystají také policisté Moravskoslezského kraje a kromě dynamických a statistických ukázek své práce budou dohlížet i na dopravu. Tak to uvedla i jejich mluvčí Soňa Štětinská.
1: Pro moravskoslezské policisty je klíčová i doprava. V terénu jsou desítky dopravních policistů jak na pevných stanovištích, tak mobilní, včetně motohlídek. Dopravní situaci monitoruje i policejní vrtulník. Každá silnice má určitou kapacitu a je zde množství vozidel na jednom místě a v jednu dobu. Mohou se tady tvořit kolony. Počítejte tady s případným zpožděním. Platí to zejména pro cestující, kteří mají plánovány odlety z letiště. Policie zřídila dopravní informační linku číslo 723 759 733, kde se řidiči mohou zeptat na aktuální situaci. Sledujte také policejní sociální sítě stěžejně X. A doplním, dodržujte pravidla silničního provozu, respektujte pokyny policistů a buďte na cestách ohleduplní. Při jízdě i parkování pamatujte na zajištění průjezdnosti pro složky integrovaného záchranného systému. Prostě, ať je vaše cesta bez vážnějších komplikací.
0: Soňo, moc krát děkuji za tyto informace, tak pokud vyrazíte i vy na dny na to, tak hlavně bezpečně.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Nákupní centrum Géčko.
11: Sport, sport a zase sport.
12: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
10: Nákupní centrum Géčko.
13: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových.

0: A hodina slovo si teď bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že bývalý psychiatr Jan Cynický půjde do vězení.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí. Hity, které milujete. Radiočas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
11: Majepneu.cz a jedeš dál.
12: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
13: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči aktuálně pozor, ve Slezské Ostravě stále komplikuje silný provoz srážka dvou osobních aut v křižovatce Hladnovské ulice. V Brně se staly dvě dopravní nehody, opatrnost se vyplatí v ulici Veveří, kde osobní auto srazilo chodce, a v Žabovřeské ulici pak havaroval motorkář. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Bývalý psychiatr Jan Cimický půjde definitivně na 5 let do vězení za sexuální útoky a vydírání. Na svědomí má 35 obětí, hlavně pacientky a studentky. 78letý lékař také nesmí 10 let vykonávat své povolání.
1: Morava aktuálně.
0: V Jihomoravském kraji už zítra startují dny otevřených ateliérů. Unikátní akce postupně propojí 4 sousední regiony. A podrobnosti o tom, na co se lidé mohou těšit, to už nám prozradila mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Dny otevřených ateliérů odstartují na Jižní Moravě. Pokračovat budou na Vysočině a v Jižních Čechách, a letošní sérii zakončí Dolní Rakousko. Během září a října otevřou stovky výtvarníků, sochařů, designérů a řemeslníků dveře svých ateliérů a dílen. Návštěvníci dostanou příležitost nahlédnout do míst, kde umění přímo vzniká, setkat se s autory při práci a v řadě dílen si některé techniky také sami vyzkoušet.
0: V Moravskoslezském kraji dostanou obchůdky v malých obcích další peníze na provoz, aby nemuseli zavírat. Hejtmanství rozdělí 58 prodejnám téměř 8 milionů korun. Mezi podpořenými místy jsou například i 2 v Čavisově a Jakartovicích, kde si lidé nakoupí úplně sami bez přítomnosti prodavače. Peníze tak pomohou udržet prodej čerstvého pečiva a potravin od Hrčavy až po Liptáň.
1: Rádio Čas, sport.
0: A o víkendu čeká moravské týmy bohatý sportovní program v nejvyšších soutěžích. V sobotu se fotbalová zbrojovka Brno střetne v šance lize s Libercem a Slovácko vyzve Baník Ostrava. Hokejová

0: hlava pak v Maxalize hostí Chomutov. V neděli fotbalová Olomouc přivítá pražskou Spartu a Béčko Baníku v národní lize vyzve Ústí. V hokejové extralize pak Kometa Brno nastoupí proti Hradci a Vítkovice doma vyzvou Litvínov. V sobotu můžeme očekávat prosluněnou oblohu s teplotami mezi 19 až 24 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
3: Reflux?
2: Cestovala jsi někdy do refluxu?
4: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal.
2: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
3: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pátečním odpoledně dělá Rádio Čas a na mošnovském letišti startují o víkendu dny NATO a mimořádná opatření v celém areálu plánují také policisté Moravskoslezského kraje, kteří dohlédnou na klidný průběh akce a pro návštěvníky mají také dobré rady. Uvedla policejní mluvčí Soňa Štětinská.
1: Akce láká desítky tisíc lidí, takže pro policisty je naprostou samozřejmostí a prioritou zajištění bezpečnosti návštěvníků. Dohlížíme také na veřejný pořádek, plníme ale i množství dalších úkolů. V areálu a okolí můžete vidět zejména uniformované policisty. Návštěvníky žádáme, aby byli pozorní na své osobní věci. Po odstavení vozidla na parkovišti zkontrolujte, zda je automobil uzamčen a bez otevřených oken. Neponechávejte uvnitř odložené věci, zejména cennosti.
0: Soňo, děkujeme. Tak pokud vyrážíte na dny na to i vy ostatní, tak opatrně.
2: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Míříme do světa sportu a já tady mám pro vás pozvánku na zítřek na basket. Už zítra 19. září se bude hrát 18 hodin v hale v Opavě. Můžete vyrazit na derby. Oproti sobě nastoupí BK Opava a NH Ostrava. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky. Ode mě další muzika, hity, které milujete.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
5: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
7: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
8: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
9: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
10: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nimi jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
11: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
8: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: S rádiem Čas a víkendy před námi a na letišti Leoše Janáčka v Ostravě v Mošnově se u víkendu konají dny NATO. Policisté Moravskoslezského kraje budou zajišťovat bezpečnost uvnitř i vně areálu a pro návštěvníky mají kromě upozornění i jednu novinku, kterou ocení hlavně rodiče. Tak nám řekla mluvčí policie Soňa Štětinská.
1: Důležitou informací jistě je, že v rámci letiště a jeho okolí je zřízen dočasně zakázaný prostor pro lety bezpilotních letadel, to znamená bezletová zóna pro drony. Důvod je jasný, zajištění bezpečnosti návštěvníků i leteckých prostředků. Policisté jsou také letos připraveni i na situaci, kdy se ztratí dítě. Centrem bude náš stan poblíž komentátorské věže. O děti se postaráme a uděláme vše, co pro nejrychlejší kontaktování rodičů anebo doprovodu. Může nám pomoci například telefon na kartičce, kterou bude mít dítě u sebe.
0: Mimo to, pokud vyrazíte na dny NATO, tak si můžete naladit také speciální vysílání Rádio Čas. Ode mě je muzika a další hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Sobota bude slunečná a teploty nám o něco poskočí. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, ojediněle oblačno, ráno ještě s občasnými mlhami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia. Rádio.

0: Při pátku vám dělá Rádio Čas hity, které milujete, ale kromě nich také soutěžíme, nadělujeme, rozdáváme penízky se zlatou větou. A pokud se chcete připojit do soutěže, tak se stačí zaregistrovat na našem webu casradio.cz do soutěže Zlatá věta, poslouchat naše rádio a jakmile vám zazní telefon, tak ho zvednout a říct zlatou větu, kterou neustále prozrazujeme. Pro dnešek už jsme zveřejnili, v pondělí opět hrajeme a já jsem zvědav, komu se ještě dneska dovoláme, protože dva pokusy se zlatou větou zbývají.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
12: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2:14. Slovo si teď bere Marcelka. Máme pro vás info z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že Českem se začínají šířit respirační onemocnění.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z Dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
11: Flyerpneu.cz. A jedeš dál.
12: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Moje pneu.cz.
13: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
14: Řidiči aktuálně pozor v Ostravici v Beskydech. Tady komplikuje dopravu na hlavním tahu ze Slovenska ve směru na Frýdek Místek srážka dvou kamionů. Se zdržením počítejte aktuálně v Opavě v Rolnické ulici, kde se střetlo osobní auto s cyklistou, a komplikace v dopravě jsou i nadále v Brně v ulici Veveří, kde osobní auto srazilo chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Českem se začínají šířit respirační onemocnění. Zatím jde o méně závažné viry, ale lékaři varují, že koncem roku pak dorazí úplně nový druh chřipky, a proto starším lidem doporučují včasné očkování.
2: Morava aktuálně.
14: O víkendu startují na mošnovském letišti tradiční Dny NATO. Největší bezpečnost

0: bezpečnostní akce nabídne velké množství letecké i pozemní bojové techniky, statických a dynamických ukázek a chybět nebude ani městská policie Ostrava. A co všechno budou strážníci zajišťovat, to už nám prozradila jejich mluvčí Helena Badurová.
1: Městská policie se bude podílet na dopravních a bezpečnostních opatřeních a bude mít na starosti bezplatné hlídání kol ve třech kolárnách. Přímo na příjezdových cyklostezkách navíc cyklistům pomohou strážníci na kolech, kteří jsou navíc vybaveni lékárničkami. V premiéře představíme nové elektrokoloběžky a chybět nebudou ani zásahy skupiny pořádkové služby, psovodu i strážníků na koních.
0: Velké kino ve Zlíně se po 10 letech od uzavření konečně dočká kompletní proměny. Vyroste zde moderní kulturní centrum za bezmála 640 milionů korun. Uvnitř vzniknou dva nové sály pro koncerty i promítání a v podzemí pak obří parkoviště pro 350 aut. Začít by se mělo ještě letos.
2: Rádio Čas, sport.
0: A Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová patnáctka utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Lernerem Týnem. Pak Jiří Lhečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. V sobotu se na nás počasí usměje, čekáme slunečno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
4: Reflux.
3: Cestovala jsi někdy do refluxu?
5: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal.
3: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
4: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v době.

Rádio Čas. Blíží k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí. Hity, které milujete. Čas.

0: Odpoledne vám společnost dělá Rádio Čas, také hity, které milujete. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete o víkendu vyrazit, a také v této hodince budeme soutěžit. A to se zlatou větou, bude tady další pokus a třeba opět někomu z vás rozdám 1 000 korun. Teď už muzika.
1: Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Víkend je před námi a tak tady mám pro vás opět tipy, kam můžete vyrazit a jestli je nějaká akce, na kterou se já osobně nejvíce celý rok těším, tak to jsou Dny NATO. Už tento víkend v Ostravě na Mošnovském letišti Dny NATO a Dny vzdušných sil armády České republiky. Čekají vás desítky letadel, vojenská technika, policie, hasiči, speciální jednotky a hlavně více než 100 ukázek během celého víkendu. Je to akce, kterou si rozhodně nenechte ujít, vstup je zdarma a více najdete na natodays.cz. A má další pozvánka míří do Kopřivnice, protože tady bude probíhat běh rodným krajem Emila Zátopka. Pozvánku má pro nás starosta Adam Hanus.
2: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na stát postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Tak je to tady dneska šestý pokus a opět šance vyhrát 1 000 korun. Stačí, když mi po zazvonění a po zvenutí telefonu prozradíte výherní zlatou větu. V tuto chvíli by to měla být Martina. Tak, já vytáčím telefonní číslo a jdeme na to. Tak už nám to zvoní. Zlatou větu už jsme mnohokrát prozradili v dnešním vysílání. Tak Martino, máte šanci? No, zatím to teda nevypadá. Poslední dvě zazvonění. Při pátku tisícovečka, je tady od Rádia Čas. No, a myslím, že to mám jasno, ale ještě jednou zkusím. Tak bohužel, to mě mrzí, chtěl jsem nadělovat, vlastně ani jeden z mých odpoledních dvou pokusů nevyšel, každopádně Aleš naděloval, rádi a taky, dneska ještě jeden pokus bývá a třeba vy ostatní budete mít šanci. A pokud jste se ještě neregistrovali, na našem webu cazradio.cz můžete do Zlaté věty a pokud nám dneska prozradíte větu, tuhle výhru si určitě užiju, tak tisícovka je vaše.
0: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Sobota bude slunečná a teploty nám o něco poskočí. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, ojediněle oblačno, ráno ještě s občasnými mlhami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: vám dělá společnost Rádio Čas a o víkendu startují na mošnovském letišti tradiční dny NATO. Největší bezpečnostní akce nabídne velké množství letecké i pozemní bojové techniky, statických a dynamických ukázek a chybět nebudou s programem ani policisté Moravskoslezského kraje. Více má pro nás mluvčí Soňa Štětinská.
1: Policisté připravili opět plno zajímavostí pro děti i dospělé. Přijďte se podívat na naši bohatou statiku, vozidla, zbraně, výstroj i výzbroj. Zastavte se určitě u preventistů. Pod pokličku naší práce vás necháme nahlédnout při dynamických ukázkách. A jedinečnou příležitostí je být u slavnostního složení služebního slibu nových policistů. Těšíme se.
0: Tak pokud na dny NATO vyrážíte i vy, přeji příjemnou zábavu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
4: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innogy. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innogy v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innogy.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
10: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
11: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Stone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Hity, které milujete.
2: Čas. Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě, srážka osobního auta s motorkou částečně blokuje Stěbořickou ulici. Se zvýšenou opatrností také projedete Stříteží na Frýdecko-Místecku, kde se motocykl střetl s osobním vozem na hlavním tahu ve směru na Třinec. A na Vsetínsku v Bystřičce komplikuje provoz na trase do Valašského Meziříčí srážka autobusu s osobním autem. A další havárie motorkáře může ještě ochromit i dopravu v Brně v Bauerově ulici u výstavy. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré odpoledne, časáci. Jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda plánuje přísnější tresty pro agresivní řidiče. Novela zákona počítá se zpřísněním postihu za některé přestupky, například ujíždění policii. Za vybržďování nebo třeba pořádání nelegálních závodů by nově hrozilo vězení v některých případech až 3 roky. Podle televize Altava Plus právě agresivita je podle statistiky 3. nejčastější příčinou dopravních nehod.
0: Morava aktuálně.
1: V Bohumíně začala stavba nového fotbalového zázemí v areálu Pavla Srníčka. Fotbalové šatny se staví pomocí modulárního systému, se kterým jsou velmi dobré zkušenosti, jak nám prozradila mluvčí města Jana Končítková.
2: Největší výhodou modulárních staveb je rychlost celého procesu a nízké zatížení okolí stavebním ruchem. I proto je tento typ v poslední době tolik populární. Například pro fotbalové mistrovství světa v Kataru tak vznikal celý stadion a u nás se tímto způsobem stavělo například Centrum mládeže Slavie nebo zázemí Žižkovské Viktorky.
1: Tradiční soutěž o keramickou popelnici má své letošní vítěze. Například v Olomouckém kraji v ní bodovali radnice, jejichž obyvatelé nejlépe třídí odpad. Každý člověk v regionu totiž za rok odevzdal v průměru 94 kg papíru, plastů nebo skla, což je řadí na špici celého Česka. Mezi městy a obcemi letos získali hlavní trofeje Šumperk, Velký Týnec, Majetín a Řídeč.
0: Rádio Čas, sport.
1: A hokejová extraliga dnes pokračuje zápasy druhého kola. Hlavním šlágrem je souboj Kladna se Spartou, kde proti sobě nastoupí bývalí reprezentační trenéři Radim Rulík a Patrik Augusta. Mistrovské Pardubice budou po úvodní prohře bojovat o první body v Litvínově a v Třinci se pak s hráčskou kariérou přímo na ledě rozloučí domácí legendy Petr Vrána a Vladimír Dravecký. V sobotu se můžeme těšit na oblohu plnou sluníčka a teploty mezi 19 až 24 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a všechny vás vítám u dnešního pátečního vysílání. Hned na začátek si dáme jednu pozitivní zprávu pro všechny milovníky zvířat a ta je konkrétně ze zoo Olomouc, kde aktuálně zrekonstruovali voliéry a obsadili je úplně nové druhy papoušků. Takže oni se tam od roku 2017 věnují chovu právě exotických ptáků, ale v tuto chvíli je tam těch druhů mnohonásobně více a jak to znáte, papoušci to jsou prostě zvířata, na které je radost pohledět, je s nimi sranda, předvádí se často a jsou tam třeba i dvojzoborožci a takové obdobné, neúplně tradiční druhy, takže určitě doporučuji zajet na výlet. No a my už se teď pustíme za muzikou, mám tady pro vás Miley Cyrus písní Flowers a také Jamesa Blunta You're Beautiful.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Miley Cyrus se svou písní Flowers, která byla samozřejmě věnována Liamu Hemsworthovi. Naštěstí od té doby už se opravdu mnohé změnilo. Píseň zůstává stále stejně skvělá, ale důležité je, že Miley už je teď v opravdu krásném vztahu, jak sama říká, vztah plný klidu, pohody, radosti, smíchu a lásky, konkrétně s Maxem Morando, přičemž spolu spolupracovali i na jejím novém albu a písni například Bass Persuades. Navíc se tam objevila i písnička Let's Get Married, tedy Pojďme se vzít, a hodně lidí spekuluje, že opravdu to je narážka na to, že jsou zasnoubeni, protože o tom už se spekulovalo v roce 2025, kdy se Miley objevila na veřejnosti s diamantovým prstenem. No a zdá se, že opravdu se veselka chystá. Moc držíme palce a hlavně moc rádi vidíme Miley šťastnou, samozřejmě.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovídáte. Vím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
13: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz.
14: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
15: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
16: KP Revital CZ. Vaše stavební společnost z Moravskoslezského kraje. Stavíme školy, školky a veškerou občanskou vybavenost. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
17: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

a čas. Úplně jsem se do toho zaposlouchala. Nicméně teď si pojďme zmínit jednu velice důležitou věc a tou je, že o víkendu na Mošnovském letišti startují tradiční dny NATO. Úžasná akce, která rozhodně přináší nespočet nevšedních zážitků. No a důležité je, že na tuhle největší bezpečnostní show v celé střední Evropě se chystají také policisté Moravskoslezského kraje. Kromě dynamických a statických ukázek své práce budou dohlížet i na dopravu, jak uvedla jejich mluvčí Sona Štětní.

0: informační linku číslo 723 759 733, kde se řidiči mohou zeptat na aktuální situaci. Sledujte také policejní sociální sítě stěžejně X. A doplním, dodržujte pravidla silničního provozu, respektujte pokyny policistů a buďte na cestách ohleduplní. Při jízdě i parkování pamatujte na zajištění průjezdnosti pro složky integrovaného záchranného systému. Prostě, ať je vaše cesta bez vážnějších komplikací.
1: Děkujeme za tyhle důležité informace, doufám, že si budete pamatovat. No a teď už se pojďme podívat na další vele důležitou věc, která s tímto víkendem souvisí, a to je samozřejmě počasí. Bude nám přát?
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Sobota bude slunečná a teploty nám o něco poskočí. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, ojediněle oblačno, ráno ještě s občasnými mlhami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, my tady teďkom prožíváme především dny na to. Na druhou stranu během celého podzimu se děje spousta dalších jiných krásných akcí, ať už je to vinobraní, svatomartinské, burčákové pochody a různé festivaly vín, ale mimo to je ještě jedna akce, která rozhodně stojí za to a věřím, že všichni přední fanoušci Rádia Čas u ní nebudou chybět, a to je samozřejmě náš mega koncert Rádia Čas. Já už se neskutečně těším, až se tam všichni potkáme a hlavně, až se celá Mustang Arena opět rozburácí zpěvem, potleskem, tancem a vším, protože nás přijede navštívit světoznámá kapela Europe a až zazní The Final Countdown, což mimochodem to už je 40 let, co vydali album, na kterém byla tahle písnička, což je neuvěřitelné, tak já věřím, že budou zpívat úplně všichni. No ale pokud jste spíše na českou muziku, tak vás určitě potěší zpěvák David Koller, skupina Olympic nebo třeba Lenny společně s Marpem. Tak doufám, že se uvidíme 21.11. v Mustang Aréně.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
5: Hity, které milujete.
6: Radiočas.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
12: Do krásna, do krásna vede cesta.
13: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.
15: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Tradiční hrnčířský jarmark v Kunštátu 19. a 20. září. Jedinečná přehlídka hrnčířského řemesla se zajímavým kulturním programem. Objevte krásu ručně vyráběné keramiky, potkejte se s jejími tvůrci a užijte si víkend vonící hlínou a ohněm. Těšíme se na vás v Kunštátě 19. a 20. září.
17: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Ladíte Rádio Čas, pokud máte volnou chvíli, stavte se na našem Facebooku a napište nám na naši dnešní otázku, jaké bylo vaše největší filmové zklamání. I na tohle téma si posvítíme v následující hodince, teď už ale zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic, které pro vás má naše Marcelka.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, Scoot

0: kart skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Majepneu.cz. A jedeš dál.
11: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majepneu.cz.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
13: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
14: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě ve Stěbořické ulici. Aktuálně tady komplikuje dopravu srážka osobního auta s motorkářem. Se zvýšenou opatrností projedete také Bystřičkou na Vsetínsku, kde na hlavním tahu do Valašského Meziříčí havaroval autobus a osobní auto. A v Brně Kohoutovicích se srazili řidiči 2 vozidel a komplikace v dopravě jsou ještě i na hlavním tahu z Brna na Mikulov u Pasohlávek, kde na místě zasahují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
15: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Bývalý psychiatr Jan Cimický půjde definitivně na 5 let do vězení za sexuální útoky a vydírání. Na svědomí má 35 obětí, hlavně pacientky a studentky. 78letý lékař také nesmí 10 let vykonávat své povolání.
15: Morava aktuálně.
14: V Jihomoravském kraji už zítra startují dny otevřených ateliérů. Unikátní akce postupně propojí 4 sousední regiony a podrobnosti o tom, na co se lidé mohou těšit, to už nám prozradila mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
16: Dny otevřených ateliérů odstartují na Jižní Moravě. Pokračovat budou na Vysočině a v Jižních Čechách a letošní sérii zakončí Dolní Rakousko. Během září a října otevřou stovky výtvarníků, sochařů, designérů a řemeslníků dveře svých ateliérů a dílen. Návštěvníci dostanou příležitost nahlédnout do míst, kde umění přímo vzniká, setkat se s autory při práci a v řadě dílen si některé techniky také sami vyzkoušet.
14: V Moravskoslezském kraji dostanou obchůdky v malých obcích další peníze na provoz, aby nemuseli zavírat. Hejtmanství rozdělí 58 prodejnám téměř 8 milionů korun. Mezi podpořenými místy jsou například i 2 v Čavisově a Jakartovicích, kde se lidé nakoupí úplně sami bez přítomnosti prodavače. Peníze tak pomohou udržet prodej čerstvého pečiva a potravin od Hrčavy až po Liptáň.
15: Rádio Čas, sport.
14: A o víkendu čeká moravské týmy bohatý sportovní program v nejvyšších soutěžích. V sobotu se fotbalová zbrojovka Brno střetne v Šancelize s Libercem a Slovácko vyzve Baník Ostrava. Hokejová Jihlava pak v Maxalize hostí Chomutov. V neděli fotbalová Olomouc přivítá pražskou Spartu a Bčko Baníku v Národní lize vyzve Ústí. V hokejové extralize pak Kometa Brno nastoupí proti Hradci a Vítkovice doma vyzvou Litvínov. sobotu můžeme očekávat prosluněnou oblohu s teplotami mezi 19 až 24 stupni. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
15: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
0: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
17: Reflux?
0: Cestovala jsi někdy do refluxu?
18: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
0: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
17: Někdy je to porod mezi 6. a 9.

0: vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou do...
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Radio Čas, no a jak jsem před malou chvílí zmínila, my dneska řešíme na našem Facebooku téma, který film vás nejvíce zklamal. Já nad tím docela dlouho přemýšlela, nemůžu říct, že nejvíce, protože minimálně herecký výkon v tom filmu byl geniální, ale trošku mě zklamal Zápisník alkoholičky, protože mám pocit, že tam z mého pohledu nebylo dostatečně vykresleno, jak ona vlastně trpěla, když byla na tom baráku, jak se cítila špatně a ne sama sebou, ale samotný výkon Terezy Ramby byl naprosto geniální, to si pojďme říct na rovinu, ale prostě v kině, po tom, co jsem viděla všechny ty rozhovory a už jsem o tom viděla tolik, tak mě to trošku zklamalo. Ale vy se pojďme podívat, jak to máte v komentářích. Například Markéta píše Večírek, český film. Pak třeba Marie, ano, je to už dávno, ale také Pokračování dědictví. To tady napsalo více lidí. Šárka píše, nejvíce mě zklamal film Trosečník s Tomem Hanksem. Čekala jsem od něho víc. Tak tam zase já můžu říct, že tenhle film naprosto miluju a přišel mi úplně úžasný od první chvíle, co jsem ho viděla poprvé. A vy nám určitě napište, z kterého filmu jste tenhle pocit měli. No a aby jsme se ještě bavili o věcech, které vás úplně nesklamaly a naopak vám mohou udělat obrovskou radost, to je naše zlatá věta. Já připomínám, že budeme soutěžit v této nebo v další hodince, no a budeme volat někomu z vás zaregistrovaných, od kterého budeme chtít slyšet větu. Tuhle výhru si určitě užiju. Tak si ji dobře pamatujte, hlídejte telefony a já se těším, že to dneska snad zase dobře dopadne. Rádio.

0: Přátelé, posloucháte Rádio Čas, skupina Jelen zpívá o tom, že svět máš na dlaních. No a víte, co budeme mít na dlaních my všichni, kteří se o víkendu dostavíme na mošnovské letiště? Budeme mít jako na dlaní vojenskou techniku i s výkladem a veškerými podrobnostmi, protože opět probíhají tradiční dny NATO. No a samozřejmě pojďme si říct na rovinu, že to, co je velmi, velmi důležité v rámci konání takhle obrovské akce, to je bezpečnost. No a na mošnovské letiště startují o víkendu NATO, tím pádem jsou různá opatření v celém areálu a plánují také policisté Moravskoslezského kraje, kteří dohlédnou na klidný průběh akce a pro návštěvníky mají i dobré rady. Všechno uvedla policejní mluvčí Soňa Štětinská, takže pojďme si dát takovou malou ochutnávku.
1: Akce láká desítky tisíc lidí, takže pro policisty je naprostou samozřejmostí a prioritou zajištění bezpečnosti návštěvníků. Dohlížíme také na veřejný pořádek, plníme ale i množství dalších úkolů. V areálu a okolí můžete vidět zejména uniformované policisty. Návštěvníky žádáme, aby byli pozorní na své osobní věci. Po odstavení vozidla na parkovišti zkontrolujte, zda je automobil uzamčen a bez otevřených oken. Neponechávejte uvnitř odložené věci, zejména cennosti.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojahruska.cz.
9: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
10: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
11: www.podpovrchem.com.
10: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
12: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Zlatá věta Rádia Čas.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a teď nadešla taková moje oblíbená chvíle, kdy doufám, že budu moct opět nadělovat, protože náš systém už vybral jedno z čísel všech zaregistrovaných. No a pokud se téhle můžu prozradit, dámě dovolám, tak musím uslyšet správnou větu a já ji tady ještě jednou zopakuju pro jistotu. Tuhle výhru si určitě užiju. Ve chvíli, kdy se tahle věta ozve, tak vyhrává daná dáma 1000 korun. A co si budeme nalhávat, to se s příchozím víkendem rozhodně hodí. A já už to nebudu dále protahovat, pustíme se rovnou do toho. Beru telefon a pomaličku jdu vytáčet číslo. Takže doufám, že mi to dáma, konkrétně Peťa, zvedne, protože by byla velká škoda, kdyby o tady tuhle šanci přišla. A já věřím, že se to takhle pěkně při víkendu podaří. Vytáčíme.

0: už nám to zvoní. Pojďme do toho, Peťo, dáme tomu ještě chvíli. No tak to by byla velká škoda, kdyby to neklaplo. Tak vydržíme ještě chvilku. Dáme šanci. Ale bohužel už nám postupně čas vyprchává. Tak ještě poslední pípnutí. Peťo, pojďte do toho. Tak bohužel. No tak dneska to tedy nevyšlo, ale nedá se nic dělat. Já věřím tomu, že se to podaří zase v následujícím týdnu, protože samozřejmě těch možností a těch čísel, na které budeme volat, bude opravdu velké množství. Takže držím palce a zatím si dáme zprávy o počasí.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Sobota bude slunečná a teploty nám o něco poskočí. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, ojediněle oblačno, ráno ještě s občasnými mlhami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a já tady pro vás mám několik pozvánek, jak si pořádně protáhnout tělo nebo minimálně vyzkoušet své hlasivky. Hlasivkama začneme, protože v neděli bude probíhat basketbalové utkání. Konkrétně BK Opava se utká z NH Ostrava a vy můžete být u toho. Budou to skvělé derby, které budou probíhat 19.9. v hale Opavě, konkrétně od 18. hodiny. Další pozvánka, tak ta už může být jak sport, tak relax. Jedná se o Hlučínské jezero, které vás zve k pohodovým dnům plných slunce, možná pro otužilce i koupání, ale hlavně je tam spousta variant vodních sportů, ať už je to plavání nebo různé projížďky na skútrech. A mimo to nabízí ten okruh taky skvělý třeba proběhání a já osobně jsem tam velmi často chodila bruslit s kočárkem, takže pro bruslaře určitě také můžu doporučit. No a poslední pozvánka, ta už je zase z trošku jiného soudku a míří do Hangár Ostrava, což je největší bilderingové centrum v Moravskoslezském kraji a tam vás čeká spousta lezeckých stěn. Tam si můžete vyzkoušet, jakou třeba máte motoriku, jak zpevněné máte vaše tělo, jak si třeba poradíte s rovnováhou a navíc je tam i rozsáhlý pohybový park, takže rozhodně sebou vemte i děti, protože ty se tam perfektně zabaví.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
9: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
10: Milujte ten pocit.
11: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
12: Nákupní centrum.
13: Sport, sport a zase sport.
14: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
12: Nákupní centrum Géčko. vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
15: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
16: Obědovka Rádia Čas.
15: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
16: Když posloucháš, máš vyhráno.
15: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
17: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Tak to byla Katy Perry na vlnách Rádia Čas. My máme minutu po páté hodině, takže už jsme se přehoupli do další hodinky, kdy nás čeká zase spousta zajímavostí, ale v tuto chvíli si pojďme dát dopravu a také zprávy ze světa i z domova, protože tohle všechno už pro vás má připravené Marcelka.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4 500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.

0: Řidiči aktuálně pozor na Bruntálsku. U města Albrechtice omezuje provoz srážka dvou osobních aut, a to na hlavním tahu z Krnova ve směru k polským hranicím. Stejná situace je také u Nových Lublic na Opavsku, kde se rovněž střetly dva osobní vozy. S větším zdržením pak musíte počítat v Šumperku v Jesenické ulici, kde křižovatku blokuje nehoda tří osobních aut, a na jižní Moravě pak havárie auta u Pasohlávek komplikuje provoz na hlavním tahu z Brna na Mikulov. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Českem se začínají šířit respirační onemocnění. Zatím jde o méně závažné viry, ale lékaři varují, že koncem roku pak dorazí úplně nový druh chřipky, a proto starším lidem doporučují včasné očkování.
1: Morava aktuálně.
0: O víkendu startují na mošnovském letišti tradiční dny NATO. Největší bezpečnostní akce nabídne velké množství letecké i pozemní bojové techniky, statických a dynamických ukázek, a chybět nebude ani městská policie Ostrava. A co všechno budou strážníci zajišťovat, to už nám prozradila jejich mluvčí Helena Badurová.
2: Městská policie se bude podílet na dopravních a bezpečnostních opatřeních a bude mít na starosti bezplatné hlídání kol ve třech kolárnách. Přímo na příjezdových cyklostezkách navíc cyklistům pomohou strážníci na kolech, kteří jsou navíc vybaveni lékařničkami. V premiéře představíme nové elektrokoloběžky a chybět nebudou ani zásahy skupiny pořádkové služby, psovodu i strážníků na koních.
0: Velké kino ve Zlíně se po 10 letech od uzavření konečně dočká kompletní proměny. Vyroste zde moderní kulturní centrum za bezmála 640 milionů korun. Uvnitř vzniknou dva nové sály pro koncerty i promítání, a v podzemí pak obří parkoviště pro 350 aut. Začít by se mělo ještě letos.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští tenisté prohrávají v utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru s Američany 0-1 na zápasy. Jakub Menčík v úvodní dvouhře podlehl Lerneru Týnovi 2-6, 4-6. Srovnat skóre se teď pokusí v pražské O2 aréně Jiří Lehečka, který vyzve finalistu nedávného US Open a světovou čtyřku Bena Sheltona. Sobota nám nabídne slunečnou oblohu s teplotami od 19 do 24 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou v 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
4: Reflux?
3: Cestovala jsi někdy do refluxu?
5: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal.
3: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
4: Někdy je to porod mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no a přátelé, pojďme se teď společně podívat na jednu potravinu, které se mnozí vyhýbají, a přitom je to naprosto parádní jídlo, které se dá zakomponovat do spousty různých pokrmů. Já osobně ho mám velice ráda a dost často z této potraviny vařím i svým chlapečkům, a jedná se o řepu. Tady tohle téma rozebírala Evča Rigler ve svém pořadu Jeste s rozumem ve svém týdenním dílu a my si zítra užijeme reprízu, konkrétně po 10. hodině, případně v neděli po 15. hodině, kde se dozvíte více, co všechno tahle skvělá potravina přináší. No a teď si dáme takovou malou ochutnávku.
1: Červená řepa funguje jako výborný pomocník při trávících obtížích. Najdeme v ní vysoké množství rozpustné vlákniny, která má blahodárné účinky na naše střeva. Pojídání řepy taky prospívá našemu žaludku a žlučníku a celkově má velmi, ale velmi pozitivní účinky na naše zažívací ústrojí. V řepě najdeme spoustu vitaminů a minerálů, patří tam například Bčko, Cčko, karotén, je tam taky vápník, magnézium, draslík, sodík, křemík, železo, selen, zinek a nebo třeba i kyselina listová. Původně se teda jedly především listy červené řepy a patřily mezi takové vyhlášené lahůdky, které nebyly jenom tak lehce k mání. A až později, o dost později, se přišlo na to, že léčivé účinky má i onen kulatý kořen s tou unikátní rubínovou barvou. No a výhodou je, že červenou řepu dneska seženeme téměř v každém obchodě, supermarketu, po celý rok a ještě k tomu za příznivou cenu. Takže řepa je zase takovým ukázkovým příkladem toho, že zdravé potraviny a ty koncentrované přírodní multivitamíny nemusí být vůbec drahé.
0: No a pokud vás o řepě zajímá více, už zítra můžete na Rádiu Čas poslouchat reprízu po 10. hodině.
2: Hity, které milujete. Milujete. Rádiu Čas.
3: Nosím černý brýle.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a přátelé, tento víkend přinesl něco velice, velice výjimečného, a to jsou tradiční dny NATO. No a tento víkend tam budeme mít i jednu velkou novinku. Jelikož se můžete těšit na to, že policisté Moravskoslezského kraje budou zajišťovat bezpečnost uvnitř i v areálu a pro návštěvníky mají kromě upozornění jednu novinku, což ocení především rodiče. A to už nám povykládala mluvčí policie Soňa Štětinská, takže předávám slovo.
1: Důležitou informací jistě je, že v rámci letiště a jeho okolí je zřízen dočasně zakázaný prostor pro lety bezpilotních letadel, to znamená bezletová zóna pro drony. Důvod je jasný, zajištění bezpečnosti návštěvníků i leteckých prostředků. Policisté jsou také letos připraveni i na situaci, kdy se ztratí dítě. Centrem bude náš stan poblíž komentátorské věže. O děti se postaráme a uděláme vše, co pro nejrychlejší kontaktování rodičů anebo doprovodu. Může nám pomoci například telefon na kartičce, kterou bude mít dítě u sebe.
0: Takže velký dík a ať už by se staly jakékoliv komplikace, policie to rozhodně vyřeší.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Festiválek kávy na Frýdeckém zámku. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin na vás čeká výběrová káva z celého světa. Výborné sladké občerstvení, přednášky pro všechny kávomilce, tvořivé dílničky pro děti nebo rokokový piknik v zámeckém parku. Více na muzeumbeskyt.com.
13: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
14: Nabízíme smysluplnou práci, zaškolení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
15: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
16: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
17: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
18: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
19: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
16: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Přátelé, víkend je tady a to znamená, že máme spoustu variant, kam si můžeme vyrazit za zábavou. A já tady pro vás mám několik různých pozvánek. Tak v prvé řadě ta hlavní je samozřejmě na dny na to, které startují už zítra a bude to velkolepá paráda. Mnoho a mnoho letecké a vojenské techniky, zajímavé výklady, odborné informace, ale i zábavný program. No a tady už se podíváme konkrétně, co nás v rámci programu čeká, protože bude to opravdu velmi rozsáhlé a já už předávám slovo mluvčí Soně Štětinské.
1: Policisté připravili opět plno zajímavostí pro děti i dospělé. Přijďte se podívat na naši bohatou statiku, vozidla, zbraně, výstroj i výzbroj. Zastavte se určitě u preventistů. Pod pokličku naší práce vás necháme nahlédnout při dynamických ukázkách. A jedinečnou příležitostí je být u slavnostního složení služebního slibu nových policistů. Těšíme se!
0: No a další pozvánka, na kterou se určitě také budete moc těšit, to je Bum Bum Comedy 22. a 23. 9., kde tam od 19 hodin bude mít Adéla Elbel stand-up special trojedinou show. No a já musím říct, že zrovna tuhle komičku mám velice ráda. Už jsem jí sledovala dlouhé roky a ona je perfektně ironická, sarkastická, umí si udělat skvělé srandu sama se sebe nebo i z ostatních a buďte naprosto jistí tím, že se nudit nebudete. Mluví totiž opět o sobě otevřeně na komoru, rozvedená čtyřicítka je velký terno, zase na startu, jak najít své štěstí ve věku zralejším než hruška Máslovka, přijďte se přesvědčit, pobavit a případně stát se i spolutvůrci téhle originální a jedinečné 80-minutové one-woman show. No a v neposlední řadě je pozvánka, která míří na běh rodným krajem Emila Zátopka, takže zase něco z trošku jinačího soudku a tady malá ochutnávka.
2: Kopřivnice je městem v pohybu a v sobotu 19. září bude hlavně městem v běhu. Na počest našeho slavného rodáka Emila Zátopka se bude konat několik závodů pro děti i dospělé. Ráno odstartuje lidový běh pro všechny generace, potom budou soutěžit děti a v 11 hodin se na start postaví vytrvalci, kteří poběží z Kopřivnice až do Rožnova pod Radhoštěm. Přijďte si užít aktivní dopoledne v Kopřivnici, rodišti olympionika století. Těší se na vás starosta Adam Hanus.
0: Naprosto věřím tomu, že jestli dorazíte, litovat nebudete. No a teď se ještě pojďme podívat na to, jak nám bude přát na víkend počasí.
3: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
4: Sobota bude slunečná a teploty nám o něco poskočí. Většinou čekáme skoro jasno až polojasno, ojediněle oblačno, ráno ještě s občasnými mlhami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 až

0: Story of my life, nádherná píseň One Direction, kde zpívají o lidech, kteří už nejsou mezi námi živými. No a kdo by v tu chvíli tušil, že bohužel se jedním z takových stane i jeden spolukolega Liam Payne. Představte si, přátelé, že příští měsíc už to bude 2 roky, co nás opustil, když tenkrát vypadl z okna nebo cíleně vyskočil z okna. Pořád to nebylo úplně přesně dořešené, ale spíše je pravděpodobnější, že to byla nehoda. Takže posíláme pozdrav tam nahoru. No a samozřejmě věříme, že pro kluky je to pořád velice náročná situace a proto, že by se spojilo One Direction, už asi úplně nehrozí. No škoda, co se dá dělat?
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Hi, hi, a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se dnes už naposledy hlásí Terka Puferka a chtěla bych se s vámi pomalu, ale jistě rozloučit. Moc si užijte celý víkend, no a já se na vás budu těšit zase při pondělku po třetí hodině. No a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byla primářka rehabilitačního oddělení Karin Michelová z Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, aby nám prozradila, co umí biodermální nitě s dlouhodobou bolestí. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je rehabilitační oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj, pracoviště Orlová, kde vám moderní metoda aplikace biodermálních nití pomůže s dlouhodobou bolestí.
4: Hity, které milujete.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
9: Flyerpneu.cz. A jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Moepneu.cz.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Řidiči, aktuálně pozor na Opavsku, na silnici u Nových Lublic komplikuje dopravu srážka dvou osobních aut. V Brně v Heršpické ulici se střetl kamion s osobním autem a se zdržením počítejte také na hlavním tahu z Brna na Mikulov u Pasohlávek, kde havarované auto rovněž částečně blokuje vozovku. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Dobré odpoledne, časáci. Jsou tady

0: Marcela Fabiánová. Vláda plánuje přísnější tresty pro agresivní řidiče. Novela zákona počítá se zpřísněním postihu za některé přestupky, například ujíždění policii. Za vybržďování nebo třeba pořádání nelegálních závodů by nově hrozilo vězení v některých případech až 3 roky. Podle televize Altáva Plus právě agresivita je podle statistiky 3. nejčastější příčinou dopravních nehod.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně začala stavba nového fotbalového zázemí v areálu Pavla Srníčka. Fotbalové šatny se staví pomocí modulárního systému, se kterým jsou velmi dobré zkušenosti, jak nám prozradila mluvčí města Jana Končítková.
2: Největší výhodou modulárních staveb je rychlost celého procesu a nízké zatížení okolí stavebním ruchem. I proto je tento typ v poslední době tolik populární. Například pro fotbalové mistrovství světa v Kataru tak vznikal celý stadion a u nás se tímto způsobem stavělo například Centrum mládeže Slavie nebo zázemí Žižkovské Viktorky.
0: Tradiční soutěž o keramickou popelnici má své letošní vítěze. Například v Olomouckém kraji v ní bodovali radnice, jejichž obyvatelé nejlépe třídí odpad. Každý člověk v regionu totiž za rok odevzdal v průměru 94 kg papíru, plastů nebo skla, což je řadí na špici celého Česka. Mezi městy a obcemi letos získali hlavní trofeje Šumperk, Velký Týnec, Majetín a Řídeč.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v kanadském Montrealu v neděli odstartuje mistrovství světa v silniční cyklistice. Hned první den šampionátu půjde do akce největší česká naděje Matyáš Vacek, který chce v náročné časovce útočit na elitní pětku a pokusit se vybojovat medaily. Celkem bude české barvy v Kanadě hájit 15 reprezentantů. Sobota nám nabídne oblohu plnou sluníčka a příjemné teploty mezi 19 až 24 stupni. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
4: Reflux?
3: Cestovala jsi někdy do refluxu?
5: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
3: Hlavní město Nepálu, Dauhá, ano.
4: Někdy je to porod mezi 6. a 9.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojahruska.cz.
7: Moravskoslezská nemocnice Opava vás zve do obchodního centra Breda Weinstein na přednáškovou akci Přirozené rodičovství a porod. Ve středu 23. září od 10 do 17 hodin máte jedinečnou příležitost dozvědět se vše o těhotenství, porodu a nastávajícím mateřství od odborníků z oboru na jednom místě. Více na msnopava.cz.
8: KP Revital CZ. Jsme partner pro vaše stavby, rekonstrukce a revitalizace v celém Moravskoslezském kraji. Za tým KP Revital Kamila Peterová.
0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity.

0: hořkocí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Do krásna vede cesta.
10: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
11: Nákupní centrum Géčko.
12: Sport a zase sport.
13: Sport, kam se podíváš naživo v Géčku. Sportovní partneři Géčka si pro vás připravili ochutnávku hokeje, curlingu, amerického fotbalu a dalších sportů přímo na pasáži. A navíc za nákup v Martes Sport a Sportissimo vás čeká tombola o skvělé ceny. Sportovní den v Géčku v sobotu 19. září od 14 do 18 hodin.
11: Nákupní centrum Géčko.
14: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
7: Reflux.
6: Cestovala jsi někdy do refluxu?
8: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné zápal, ne, ale nemáš zápal. Žalusku,
6: hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
7: Někdy je to porod mezi 6. a 9.

0: naší ulici.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

Rádio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19.

0: Výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec. Těsní hned.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
3: Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
4: Majepneu.cz. A jedeš dál.
5: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majepneu.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
9: Reflux?
8: Cestovala jsi někdy do refluxu?
10: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
8: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
9: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v dobré.

Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině

0: 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas. Dance Party Rádia Čas. Dance.

0: jedovatých a někdy žaludečních cest.
1: Reflux.
0: Cestovala jsi někdy do refluxu?
2: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
0: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
1: Někdy je to porod mezi 6. a 9.

Stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi.

0: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9. v dobré.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ten stát, nebo přesně řečeno ten název, může být i zánětlivé onemocnění někdy dýchacích a někdy žaludečních cest.
2: Reflux?
1: Cestovala jsi někdy do refluxu?
3: Zápal. Nepál. Že? Je to podobné, zápal, ne, ale nemáš zápal žaludku.
1: Hlavní město vlastně. Nepálu, Dauhá, ano.
2: Někdy je to porod mezi 6. a 9.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Míša Horák, písničkář, který se v Česku nejvíce proslavil písničkou o smrti křečka.
1: Lidi mají tu písničku jako rádi, já mám pocit, že ona našla takovou tu hranici toho, kdy to je jako trochu blbý, ale vlastně jako je to furt jako snesitelný a vtipný. Tehdy on si tam vzal, Tomáš Klus, takhle řadu předskokanů a mezi nima jsem byl třeba já, Pokáž nebo i Kateřina Marie Tichá, že takhle vlastně nám všem docela tehdy jako pomohl.
2: Měl jsem hlídat, teď je křečka.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Dance Party Rádia Čas.
5: Hey, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase.

Čas. Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Mám prostě od

0: podcast. Hity, které milujete.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas.